Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš. Polovině toho, čeho vidíš. Když spíš s těma host, neříkej jim, čím se živíš. Kranu rápi s tebou a jsou do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami.

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelenem míst. Nejsilnější přežij.
1: Novinky na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: something I want to talk about.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

vzpomínám na... Hrajeme nejlepší old school, který znáš!

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Love is just a kiss away. Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás.

0: Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: No. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.
2: I heard what you said, just as I was facing freedom.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Stegosaura.
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí, jde k nám.
10: Jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk.
14: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Dobré ráno všem, startuje pořad Tech Talk na Fresh Radio a v této hodince po deváté budeme řešit letectví. To v tento týden bylo velice pestré, takže jdeme na to, hezký den. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk. Tento týden byl v rámci létání velice záživný, ladíte Fresh Radio a kdo miluje sledovat letecké havárie a katastrofy, tak ten jásá. Já už tak naopak nadšený úplně z toho tématu nejsem, kor když jednou až dvakrát za rok letím někde, na ještě aby se něco stalo, kor když bych seděl v tom letadle. No a tento týden jsme toho zažili opravdu spousty. Zřízení cestovního letadla u Pákistánu, kdy se ztratila komunikace. No a dokonce tady u nás za Humny běžná dovolenková trasa Řecko-Německo, tak Kypecka, no a co se v jednotlivých případech stalo, tak to si povíme, buďte s námi, jste s Fresh Rádiem. Tech Talk.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Místo u okénka v letadle patříme si ta nejoblíbenější frešáci, dokonce někde se za ně musíte i připlatit, zkrátka prostě ten výhled na mraky, fotka při startu, trocha klidu, sledování těch mráčků, prostě co více si přát, prostě to milujeme. Jenže ranní let z řecké Soluně do Německa ukázal, že i obyčejné okno v letadle je v podstatě zásadní kus techniky. Krátce po startu mělo dojít v letadle k poškození okna a ztrátě tlaku v kabině. Proto letadlo se muselo vrátit zpět do Soluně, tam takové ty šlaušky tam museli trčet, museli si nasadit masky, jenže dobře, rozbije se sklo. Bohužel to ale odnesl cestující, kterého proud, respektive tlak vzduchu, částečně vcucnul z kabiny, no a kolem jdoucí pasažéři ho v podstatě museli nějakým způsobem tlačit zpět do kabiny. No a podle dostupných zpráv je naštěstí v pořádku a je mimo ohrožení všeho možného. Za mě, jo, upřímně, nevím jak za vás, mít tento zážitek, být tímto pánem, tak příště se radši vystačím s Chorvatskem, nebo Helem, tam je možná taky hezky, než někdy cestovat letadlem, ale zatím se mi to nestalo, takže tradá, směr, Londýn, brzy, už se těším.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Tadyž rádio vaším společníkem, dobrý den od Honzy. No a jak jsem zmiňoval, další letecké neštěstí. A teďka je to velice smutné, protože nákladní letadlo zmizelo z radaru poblíž pákistánského Karáčí. No a na palubě bylo 5 členů posádky a letadlo před ztrátou kontaktu hlásilo potíže s navigačním systémem a o to více je to šílené, ta bezmoc, co museli zažívat. Podle informací stroj letěl ze Spojených arabských emirátů do Pákistánu a krátce před zmizením ztrácel výšku velmi neobvyklou rychlostí. Viděl jsem i snímky z flight radaru, možná to někteří taky sledujete a máte tu aplikaci, no a opravdu jsem i na několika leteckých skupinách a byla to pěkná žucha dolů. Necelých 7 km za minutu, no a do pátrání se zapojilo taky pákistánské letectvo, námořnictvo i další složky. Skutečnou odpověď obvykle přinese až široká expertíza, vyšetřování, záznamy z letadla a taky analýza trosek, no ale na to si ještě bohužel počkáme. Takže doufejme, že to nebylo tak kruté a že už se nic takového dlouho zase nestane.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Jak jsme na Fresh Radio zmiňovali, no tak leteckými problémy se to hemží tento týden opravdu šíleně. No a teď jsem si vzpomněl, týká se to doslova i nás. Naštěstí jakože všechno s happy endem, takže se nemusíte bát ničeho už teďka. No a možná víte právě, o čem mluvím, protože třeba právě snídáte v jednom z rezortů, ladíte u toho Fresh Radio a máte se už skvěle. Cesta z Ostravy do Egypta a zpět hold byla tento týden taky krušná. Letadlo se vracelo zpátky kvůli technické závadě ze Slovenska, užili jen zpět domů do Ostravy, no a problém, kouřící se motor, který byl viditelný i lidmi v Ostravě, co jsem viděl na diskuzích, no ale naštěstí tady, jak už jsem říkal, dopadlo všechno skvěle, lidé dostali poukázku na bagetu, nadlábli se a za pár hodin spokojeně doletěli jiným letadlem směrem k moři do Egypta, takže i tohle to je možné, jo, takže ne všechno končí tak hrozně a tohle je jeden z těch šťastných konců, který je, troufám si říct, skoro ve všech případech.
0: Tak to.

0: Tech Talk.
1: Tak za námi je doslova hodinka plná technických neštěstí a věřím, že jsou právě toto ty výjimky, které se nestávají úplně často a je to jednou za 100 let a nikoho z vás to nikdy nepotká. No a i kdyby náhodou, tak právě se stane to, co se stalo v Ostravě, to znamená porucha, přistání zpět a naskledanou jiným letadlem za chvíli. No a za chvíli my na Fresh Rádiu budeme pokračovat, už doufám si říct, v lepších tématech.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Tech Talk.
1: 10. hodina odbyla, dobrý den, a v Tech Talku na Fresh Radio řešíme třeba lokátory a ty budeme hodně porovnávat a možná budete překvapení, který je dobrý a který je špatný. Tech Talk.

Tech Talk. Bluetooth lokátory jsou skvělá věc. Připnete je na klíče, dáte je do batohu nebo do kufru a máte pocit, že už nic nestratíte. Jenže u Androidu to pořád není tak bezstarostné, jak by člověk čekal. Fresh Radio je stále s vámi a OK, sice je pravda, oni mají Find Hub, což je svoje síť, která má fungovat podobně jako jablečná konkurence, no ale problémem ovšem je, že podle zkušeností uživatelů i testů, tak lokátory jsou stále často takové zaostávající od té firmy. Poloha bývá méně přesná, některé přívěsky se dají dokonce i snadněji resetovat a bez internetu je někdy ani neprozvoníte, i když leží kousek od vás. No ale další potíž je taky roztříštěnost, protože něco funguje v aplikaci oficiální, něco v aplikaci výrobce, no a člověk najednou místo hledání klíčů vůbec hledá, kde pak vlastně má kliknout to správné tlačítko na vyvolání. Jabko má takhle pořád náskok, hlavně v té jednoduchosti, všechno mají v jedné aplikaci najít, no ale abych nekřivdil, jo, tak situace se zlepšuje a zatím to úplně není ono, sice časem se to třeba zlepší, každopádně už tam ta naděje je, takže mají se aspoň kde hoši inspirovat. Tech Talk.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Tech Talk. Když jste, přátelé, naposledy aktualizovali svůj telefon nebo počítač? No, a víte, že to má smysl? No tak většina výrobců vás nechce tímto jakože úplně otravovat, dělá to jednou za čas, když je nějaká větší aktualizace, no ale v podstatě ono to není správně. Povíme si, jak to správně je, jste s Fresh Rádiem.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: hned, jak se objeví jakýkoliv problém. Zkrátka už se nebude čekat na něco většího. No a důvod je prostě jednoduchý, kybernetické útoky jsou rychlejší a AI může útočníkům pomáhat hledat slabá místa mnohem efektivněji. No a poslední menší aktualizace upravila například, když jsme u toho, desítky bezpečnostních chyb, třeba i v části systému, která zpracovává webové stránky, protože i tam objevili hackři krásnou skulinku. Takže zkrátka prostě aktualizujte, není to jenom tak, bezpečnost na prvním místě.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Talk. Tech Talk. Tech Talk. Tak co pak jsme se dozvěděli takto při neděli na Fresh Rádiu? No, tak Tech Talk je pořad o technice, že jo? No a mezi nimi se řadí také letadla. Takže víme už tento týden o tom, že v podstatě už takový týden snad dlouho nezažijeme. To znamená, kromě požáru v Ostravě či Zlíně spadlo letadlo u Pákistánu, na pravidelné lince Řecko-Německo, prasklo letadlo, no a nějakým způsobem v tom Řecku a Německu to dopadlo skvěle, že tam prasklo v podstatě sklo. To znamená, je to v pohodě, museli akorát spolu pasažéři chytat člověka, který seděl u toho skla. No a taky zažila trable Ostrava, kdy se porouchala motor letadla směřující do Egypta a muselo nouzově přistát zpět. Mimo to, když se vydáme pryč od letadel, tak máme aktualizovat telefony i počítače, protože bezpečnostní záplaty jsou ještě více důležitější, než se může zdát v téhle té době. No a taky jsme řešili lokátory, prostě třeba zkoumat, který je lepší. Tech Talk.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Tech Talk.
2: Tak jo, 11. hodina za moment, klepe na dveře, já vám přeji hezkou neděli, no a sice jo, počasí nebude jako včera, bude možná zase ale lepší než ty 40 pár dní zpátky, takže se mějte skvěle, no a my se na Fresh Rádiu uslyšíme opět další víkend mezi 9. až 11. dopoledne, tak si mějte do té doby skvěle, laďte Fresh Rádio a buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Fresh. Fresh. Já teď jenom jako, kdyby náhodou někdo scháněl letní brigádu, mně se líbilo, pokud sledujete našeho dvorního mistra hudby Aleše Brunu, šokoval mě včera jeho příspěvek, ve kterém zní, jo. Poslouchej dobře, Moni. Scháním řemeslníky na hory. Ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu. Info do zpráv. Bude se jednat o natírání, sekání, ale i krovy třeba.
1: Se mu tady hlásí lidi, jo. Loki se hlásí, pohodový, klidný flegmatik, co rád porobí. Kamaráde, to není sranda. Kolik platíš?
0: Právě, to je to, co Aleš nepíše, dotazy. Protože všimla jsi, že jako v kategorii honorář je napsáno, poslouchej, ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu. Aleši, kolik si vydělám? Nic, děkujeme.
1: Ale budeš šťastný.
0: Protože budeš mít ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu.
1: Takže se hlásíme?
0: No ne, já určitě ne, ale vy se klidně můžete hlásit. Aleš Bruna na Facebooku tento inzerát zveřejnil.
1: Jo, a čím více mu porobíte vy, tím on bude mít více času na to nám tady dávat správnou muziku a vybírat ty nejlepší tracky. Best of Fresh.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama @freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Holandský DJ Fede Legrand v roce 2006 složil hymnu Put Your Hands Up for Detroit. Inspiraci údajně dostal při hraní právě v jednom americkém klubu. Mimochodem, hokejový Detroit Red Wings ji hrají na začátku každého zápasu, takže Put Your Hands Up for Fresh Radio.
0: Millennium Lumíra.

0: Fresh.
1: Dorazilo do O2 Areny, tedy do největší KT haly v České republice, přes 10 000 členů.
2: No tak dobré na tom je, že vidíš, že víra něco, a teď každý můžeme věřit něco jiného,
1: ano.
2: Funguje.
1: Ano.
2: A že je schopná víra vypradat opravdu velkou O2 Arenu.
1: Ano.
2: Příště to bude v Edenu, možná potom na Letné. Takže to bude přesný postup, jako měl Marek Ztracený. Jo? O2 Arena, Eden, potom Letná.
1: Ještě pak už mu chybí jenom Strahov. Nicméně já na to reaguju. Z jednoho prostého důvodu, že přemýšlím, že bych spustil předprodej na repovánky do O2 Areny.
2: Ok, no tak dva roky dopředu, nebo rok dopředu budeš
1: bukovat? No, v listopadu.
2: Počkej, tohle roku?
1: Ano. Ty jako promiň, ale když...
2: Tak
1: opravdu...
2: my jsme viděli, co všechno umí víra, že?
1: No právě a O2 Arena jako tu dneska vyprodal už kdekdo. Best of Fresh.
0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz. Vyhráli!

0: of my toy car. Hey, yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a
1: fuck. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale rostomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Fresh Run!

0: Fresh.
1: Začíná rychlá rota s Markem Urbancem a teď vám řeknu takovou malou story. Mikaela zůstala doma, protože říkala, že prostě v pátek už tady po Bícech nepojede 50 minut tramvají, jo, že se prostě na to vyprdla a vzala si volno. OK. Domluvil jsem Marsi. Marsi, jakožto žena z lesa, po dlouhé době zase přijela do Ostravy. Teď zjistila, že veškeré tramvajky jezdí úplně jinak, než si představovala. A hádejte, co se děje. Ano, správně, Marsi míří k nám, akorát, že ta tramvaj zahala a jede na hraneční.
0: Best of

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Německé dívčí trio Bellini a jeden z nejhitů roku 1997, tedy Samba de Janeiro ze stejnomenného alba, byl bohužel jediným, sice nesmrtelným počinem, i když následující song Carnival byl taktéž v rytmu brazilské samby, ale bohužel už bez válného úspěchu. Takový je prostě život.
2: Alešův Old School.

0: Rádiu. Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Richard si Marika Michaela tady na mě pokivuje. Ty právě zrovna...
2: Co čekáš,
1: počkej, nepočkej, já to řeknu. Zrovna jsme tady řešili, že lidem v tom horku narůstá agresivita a teď si toho byl naprosto, naprosto dokonalým ukazem, jak se tady na mě gestikuloval agresivně. Víš?
2: Agresivně?
1: Agresivně to bylo... Takhle si na mě mával.
2: Předvedím to ještě jednou, aby to
1: takhle,
2: pochopili na tom mikrofonu.
1: Ukážu ještě,
2: výborně, jo,
1: to
2: super.
1: Bylo.
2: Kdybyste chtěli vidět, tak ona tady mává do větru. Sice se tady nehne ve studiu ani papírek, ale snažila se ukázat, že se mi pokyvoval, že by mohla začít mluvit taky konečně.
1: Víš co, já jsem velmi ráda, že jsi mi dal zase prostor, no.
0: Best of Fresh. Fresh.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: TikTok.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
4: Minisklady Heřmanice.cz Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz
5: Čekuj Fresh Radio.cz
6: Fresh Radio.
7: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Jakou roli by Honza Prdnický přijal? Není to herec, že jo, primárně moderátor, tak kdyby si dostal filmovou roli, jaká by to musela být, aby si řekl ano, jdu do toho, a nebo s kým by si musel hrát, aby tě přesvědčili?
2: Filmovou, jo?
1: Asi vím. Nebo to jedno, prostě jako roli, ale asi filmovou.
2: Já bych si chtěl zahrát syna Hévy Holubové.
1: Teď jsem to chtěla říct, že kdyby po tvém boku měla být Evička Holubová, tak by si na to kývnul. Já bych zase přijala roli, kdyby byl Pavel Liška. Já bych hrozně chtěla hrát s Pavlem Liškou.
2: Co by si s ním chtěla hrát?
1: To úplně jedno, já bych hrála jeho sestru, klidně jeho partnerku.
2: Hrála by si i jeho ženu?
1: Jeho ženu bych klidně hrála.
2: Starší,
1: to
2: hrozně,
1: to je úplně trošku jedno, ale možná, že úplně tak starší nebude.
2: No, je starší
1: ale
2: určitě.
1: Ale mi připadá hrozně vtipný.
2: Hele, Moni...
1: A nebo smečujem Perry, kdyby ještě žil. Jo. To je Chandler z Přátel, toho já jsem taky milovala, vůbec jeho postavu Chandlera jsem milovala kvůli humoru. Mm-hmm. Tak jako to bych asi neodolala a kývla bych i za cenu, že bych se ztrapnila.
2: Hele, já s Evou Holubovou bych chtěl hrát určitě, když by to teda byla role, že ona by hrála v tom filmu mou matku, nebo tchýni třeba, to by mohlo být jako zajímavé. Ale s kým bych si chtěl ve filmu zahrát partnerský život, s jakou herečkou, to je... To je dobrá otázka.
1: No to je tvoje otázka, na to jsem se neptala.
2: A já jsem si ji položil a Honzo, to je dobrá otázka. Tak s kým bych si chtěl zahrát? Počkej, no, to je dobrá otázka. Milenecký život ve filmu
1: pozor,
2: zahrát...
1: Milenecký přímo, jo? Takže by tam museli být i leštivé
2: byly by
1: scény.
2: Byly by akty. Anna Kadeřávková.
1: Mm-hmm, tam má i vlastní barák, tak byste mohli nacvičovat.
2: Tak bychom mohli být u ní. No a je to vyřešené. Best of

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct: chci slevu. Čau, Max Tara.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moskovského.
1: Erik Pritz v roce 2004 sáhl po vokálu ze skladby Valerie od Stevea Winwooda. A právě Steve Winwood mu vokál ochotně naspívá znovu, aby track zněl fresh. Call on Me 7 týdnů královalo britské hitparádě a doprovodné aerobikové video se stalo jedním z prvních virálních hitů světa. Call on Me.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Best of Fresh.
1: Marika Mars je dneska speciální návštěva a já když jsem ti psal, že Michaela bude mít volno, jestli teda si chceš zavysílat, tak ty si teda jako měla z toho radost, blablabla, něco jsme si potišilo. Napsali ano. A ty si mi ještě tady napsala, jen mi to druhého připomeň raději. A říkám, ty vole, jsem napsala tomu 3 smajlíky a ty jsi mi na to napsala, no jo, no, mozek se smrsknul na režim přežít, víc se tam zatím nevejde, prosím tě, vysvětli to. Jak režim
2: takhle
1: přežít?
2: Takhle jako veřejně jako práskneš naší soukromou konverzaci, děkuji.
1: No tak zase tak soukromá konverzace není a nemíří ani někam, kam bysme jeden z nás nechtěli. Kdo ví, ale ty bys...
2: To přejde.
1: Dobře, prosím tě, řekni mi režim přežít. Já chápu, vím, že nějaký režim nerušit, to nějaká kapela, ale režim přežít vážně neznám.
2: Já jsem tím chtěla vyjádřit to, že se stále nacházím a budu ještě nacházet nějakou delší dobu na... Já to slovo úplně nenávidím. Jaká dovolená? Kdo to kdy vymyslel? Na rodičáku. Tak.
1: Já bych se udělal mateřskou práci.
2: Dovolená. Já bych tak jako jela někam nejradši na dovolenou, ale bez toho dítěte. Bez těch starostí, jo, ale já jim miluju nejvíc na světě, ale chápeš, jo, prostě člověk to jako potřebuje. Mm. Takže dovolená, jasně, dobře, jdeme dál. Takže na rodičáku a ten mozek jako fakt funguje na takové té bázi, jako přežít ten den, udělat ho krásný tomu dítěti, udělat ho poměrně tomu věku toho dítěte krásný i sobě, což občas nejde. Nějak ten den jako krásně zvládnout, skválně po třetí říkám to slovo krásně.
1: Jasně, rozumím.
2: A večer padnout a říct si zítra na novo jdeme dál. Best of Fresh.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, krásný dobrý den u dalšího vydání pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Dnešním hostem je člověk, který dokázal proměnit jednu z nejtěžších životních zkoušek v nový začátek.
1: Mnozí ho znají jako zakladatele ostravského Alessandro Barbershopu, ze kterého se za poslední roky podařilo vybudovat silnou značku a komunitu zákazníků.
2: Jenže tenhle příběh nebude jenom o podnikání a řemesle.
1: Budeme si povídat o tom, jak se buduje úspěšný podnik od nuly, jak se vybírají lidé do týmu a co dnes odlišuje kvalitního barbra od toho průměrného, Radku.
2: Ano, otevřeme ale také mnohem osobnější téma. Vážný úraz, který mu změnil život a cestu, jak se s novou realitou vyrovnal.
1: No a pozor, rozhovor se dotkne i sportu, takže naším dnešním hostem je mistr Alessandro.
3: Já vás zdravím, přátelé, všechny tady.
2: Alessandro, dnes lidé vidí úspěšný barbershop. Jaká byla první překážka, kterou si musel překonat, aby vůbec takový barbershop vznikl?
3: No, těch překážek bylo dost. Hlavně je důležité si fakt najít kolem sebe ten správný tým. A pokud máte správný tým, kteří vidíte, že ti lidi to dělají srdcem a baví je to, nevidí v tom vyloženě jenom biznis, že všichni chcou jako vidět v tom jenom ty peníze, ale ta cesta. A je důležité investovat do sebe fakt ty pokroky. Jezdit na to školení. I když si člověk myslí, že už umím všechno. Ne, neumíte všechno. Je vzdělávat se, učit se a potom to předávat to know-how dalším lidem. Jo? A to je vždycky to úsilí, co já strašně rád dělám, předám to dalším, ale dneska v dnešní době chcou všichni být potom další, si otvírat svoje, takže vždycky to tak je, že etapa holičů, které naučíte, vychováte, tak potom vám řeknu, je, tak díky, tak my si zase jdeme svoji cestu, otevřete si svoje. A zase přijde ten koloběh, že se naberete nové holiče, zase je vypípláte a zase čekáte, kdy vám odejde. Je to strašně těžké si udržet, i když mají skvělé podmínky, tak dneska chcou všichni mít své, no, je to těžké.
1: Když si barbershop zakládal, tak myslím, že i v té době už ten trh byl takový přehřátý, že každý chtěl mít barbershop. Tak s jakou vizí si ho zakládal? Co bylo to jiné, co tě mělo odlišit od konkurence?
3: Já jsem chtěl přesně to jiné. Já jsem chtěl přesně tu Ameriku, ten americký styl, kostkovaná podlaha, graffiti, mít to úplně něco jináčího. A hlavně mě strašně bavilo to tradiční věci, to, co se dělá v Londýně, to, co se dělalo kdysi, namidlit horkou pěnou, dobře to zaholit, nedělat to strojkem, dělat to fakt s láskou, i ty fousy.
1: Lazební.
3: Přesně tak, to, co dělali kdysi lazebníci. Fakt dobrá pěna, jak to člověk udělá, tak ten člověk si řekne, wow, to je něco. Ten relax pro toho chlapa je úplně někde jinde.
2: Já už se tam vidím normálně, dal bych si takového lazebníka.
3: Ale chvíle. I holení do hladka. I když nemáš Radku fousy, tak holení do hladka krásně, břitvou přes horký ručník, je to něco úžasného. Otevřou se pory, ta pokožka začne jinak dýchat, potom se dají do toho dobré krémy. A...
2: No, je to krásná představa pro chlapa, který se nechá hýčkat, ale měl jsi už úplně jasno od začátku, jak to bude vypadat u tebe v barbershopu?
3: Měl. Já jsem chtěl je přesně ten styl New York. Jo, sice tady moc afroameričanů jako já nestříhám, ale měl jsem vizi, že chci být jiný. Někdo má vizi, že to má takový ten starý anglický styl, ten vintage, to retro, ale já jsem chtěl zase spojit ten new school, fakt to graffiti, ten street art umění, kde vlastně jsem zase zakomponoval člověka, který měl se mnou nehodu a všechno mi to maluje. Takže všechno je ručně malované, takže každý si řekne, ty jo, to tu je jako udělané, ta fakt to graffiti dělá strašně hodně a to patří k té komunitě, jo. Všechno je to umění. Já beru holičství taky jako umění, protože každá hlava je jiná, každý člověk je jiný a můžete pokaždé jen tvořit.
1: Mimochodem, já sám vím, protože k tobě chodím, že o té službě často rozhodují detaily. Tak jsou nějaké detaily, které skutečně jako rozhodují o tom, jestli se zákazník vrátí anebo nevrátí, ale přitom si to zákazník v tu chvíli neuvědomí.
3: Rozhodně. Když už člověka fakt jako ostříháte a vy si myslíte, že to je dobře, jo, a dáte mi fakt tu 100% péči, já si ho ještě dvakrát otočím do zrcadla, podívám se na ten detail a ty on odejde, on to třeba nepozná a já to poznám a on se mi za 3 týdny vrátí, tak jestli to jako tak v duchu zaklepu na rameno, že jsem si udělal něco dobře, že ten klient je zpátky, takže už má nahozenou tu laťku té vysoké kvality, co jsem mu udělal a už nemůže člověk snižovat, protože ten klient to pozná, že si řekne, ty jo, minule to bylo lepší, teď už to stojí za prd a teďka přijde po třetí a už mu to člověk prostě neudělá tak kvalitně. A já mám, jakmile už nastavím tu službu toho klienta, tak jedu i 5 roku v kuse pořád. A maximálně už člověk může přidat. Přidám mu umytí hlavy na masáži hlavy, jo, nějaký detail přidám navíc. Jo. Říkám, nejsem Turek, abych opaloval všem uši a takové věci. To nechávám, to jsou práce pro kosmetičky, dělání různých tady vyndávání chloupku. Maximálně vyrvu chlupy z nosu voskem a to stačí.
2: Od prvních střihů až po vybudování vlastní značky, tak to byla cesta našeho dnešního hosta Alessandra. No a za chvíli se podíváme na to, jak vypadá jeho podnikání dnes.
1: No a taky na to, jak vybírá lidi do týmu a co podle něj odlišuje skutečně kvalitní službu od té průměrné.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Řada lidí si myslí, že barber podniká se strojkem v ruce. Jak velká část vaší práce, nebo jak velká část tvojí práce konkrétně, je dnes skutečně to stříhání a jak velká část je vedení lidí?
2: To je strašně těžké, no. Vedení těch lidí je to nejhorší. Jelikož já mám takovou vlastnost, že jsem strašný dobrák. Vždycky manželka mi říká, víš to, doplatil si na to, protože jsi se všema kamarád. Já neumím být, já to musím přiznat, já neumím být ten šéf, co tam za nima bude stát. Já chci být s nima kamarád, proč chci, aby ti kluci moji holiči stříhali v dobré atmosféře, aby se dobře cítili, jo. Ale to je prostě u mě ta chyba, že potom oni toho využijou, ví, že tam nejsem, že tam nechodím, že už jim dám potom takovou ten volný prostor, no a pak to tak padne, že se seberou a odejdou.
1: No a pozor, tohle je jedna z těch podnikatelských lekcí, protože ty jsi zmiňoval, že každý si chce udělat podnik, každý chce být barber, ale není to jenom o tom řemesle, je to o tom, že budeš umět manažovat lidi, což je jiná disciplína.
2: No, to je.
3: No a jak poznáš, že ten člověk, který se tam k tobě třeba hlásí, bude dobrým členem týmu? Dá se to poznat na první dobrou?
2: Jde. Teďka jsem dělal takový casting v Opavě Pravé, kde jsem měl nějaké holiče na kontrolu a šlo někteří vidět, že už si mysleli, já umím to a už měli naučené jenom, a hlavně první se s nimi zeptali, a kolik budu dělat peněz, jo? Že je nezajímalo, já jsem říkal, tady to je řemeslo tak krásné a ty klienty si musí získat. To není, že přijdeš do Alessandro Barbershopu, že to je zajetá značka a že hnedka budeš mít hromadu klientů. Ne, toho klienta si musí získat nejenom tím stříhem. Já mám třeba klienty, kteří mi řeknou, i kdyby jsem je ostříhal na prd, jako špatně, tak jim to je jedno, ale přijdou za mnou za to, jaký já mám charakter, že si s nima dobře pokecem a tak. Je to strašně i o tady tom. Nevnucovat se klientům, být svůj, jo, nelíst jim prostě do zadku, bavit se s nima na rovinu, jo, je to strašně důležité tady toto.
1: No a teď, co je v dnešní době složitější? Najít nové zákazníky anebo nové kolegy do týmu?
2: Těžší je najít nové kolegy. Fakt těžší je najít nové kolegy, protože dneska fakt všichni chcou být jako holiči, naučit se něco z YouTubeka, ale zase se vrací doba, 60. leta, 70. leta, ale všichni dělají strojek. Strašně málo holičů používá nůžky, jako málo umí používat delší vlasy. Dneska chcou chlapi mít delší vlasy, jo. Já třeba už mě baví i ostříhací jako ženské, jo. Ostříhat nějaký moderní, jo. To, co se týká, byl Stranger Things televizi, jo. Tak najednou takové ty vlasy těch 80. let a teď se zase vrací, jo. Takže tady to, a někteří holiči si myslí, že když udělá nějaký ornament, já říkám, vykašlete se na ornamenty. Jak ostříháš 60-letého člověka? Musíš ho pěkně ostříhat nůžkama, než mu tady bude brousit strojkem. Jo, a to dneska ti mladí vůbec neumí. Oni umí jenom prostě vystínovat, udělat ten fade, ale když mu přijde starší člověk, tak by mu udělali i tady toto, ale na něho se to nehodí.
3: No jasně, takže musí taky člověk odhadnout toho dotyčného, kdo tam
2: přesně
3: sedí.
2: Mít tu vizi i pravě, co tomu člověku. Přijde člověk, řekne, udělej, co chceš, já ti dám volnou ruku. Tak samozřejmě mu tam nebudu dělat úplně jako masakry, ale vidím, co se k němu hodí, pobavím se s ním, jestli má na to ráno čas, jak funguje, jestli má doma fén, ne, nedělám sír, dám sír, klasika, zuby, oplachnu si obličej vodou, dám sír vodu do vlasu a jdu, no super, tak to potřebuji vědět, tak nastavím takový střih, kde tady ten člověk bude mít bum, bum, bum a za 5 minut ale hotový, ale je spokojený. Jo?
3: Existuje třeba něco, co ve svém týmu netoleruješ bez ohledu na talent a výsledky? Jestli třeba řekneš, hele, co jsi to udělal tady? Tohle už nikdy nedělej, protože já tě příště vyhodím. Mm-hmm. Je něco, co opravdu fakt ne, přesto nejde vlak?
2: Já nesnaším nezodpovědnost strašně. Nezodpovědnost nesnáším a hlavně další věc, když někdo začne rušit klienty. Jo, to je pro mě strašně jako důležité. Já jsem říkal, naplánujte si to v těch kalendářích tak, ať si dáte volno. Nechci, ať tady chodíte každý den. Máte rodiny, máte přítelkyně, udělejte si ten čas na ty rodiny, ale nechci, že ráno se zbudíš a mi se nechce, jdu zrušit klienty. Ty nikdy nevíš, kde ten klient jde, jestli jede na dovolenou, jede si na svatbu. A ty mu zrušíš termín, on bude naštvaný, půjde jinde, tam neznají jeho hlavu, ostříhají ho ještě hůř, jo, pak je to na recenzích a je to špatně. A ten klient se vždy nevrátí a pomluví vás všude, že jste ho nevzal, že jste mu zrušil termín a tak. Takže já nedochvilnost, když mi nechodí jako holiči, když má stříhat v 9 hodin a přijde mi za 5-9, pak si chci ještě vařit kávu, už mu tam sedí klient, žádné také. Začínáš 9, přijď 8:30, v klidu si dej kafe, připrav si všechny nástroje, v 9 začínáš. Jo, nedochvilnost a rušení klientů a takhle to je pro mě úplně nejhorší. No.
1: Přátelé, teď jste slyšeli, že podnikání není jenom o té práci, zákaznicích anebo výsledcích. Někdy člověku život připraví situace, které změní úplně všechno. No a po krátké přestávce se budeme bavit o události, která Alessandrovi změnila celkem zásadně život a o tom, jak se s ním dokázal vypořádat. Posloucháte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši. Let me be your lucky star.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je Alessandro. Bavíme se o stříhání, o barbershopech, o podnikání, o lidech, ale teď chceme mluvit o životním zlomu a handicapu. Alessandro, tvůj život rozdělila nehoda na období před a po. Jak se změnil tvůj pohled na věc, anebo na věci, které jsi dříve považoval za samozřejmost?
2: No, to se teda pěkně změnilo, protože vlastně mi se ta nehoda stala vlastně letos, to je 10 let, takže 35 letech, a do té doby jsem vůbec nemohl, já jsem hrál na bubny, takže jsem vůbec jako neuvažoval, že by se mi něco mohlo stát, ale to se vám tak změní na jedno okamžik a máte na jedno na rozhodnutí, takže jsem mám buď variantu, buď budu takový ten člověk, co bude chodit na vozičku, jezdit a mít kolem sebe lidi, kteří se o tebe budou starat a necháš to na sebe, na rodinu, anebo se ten člověk kousne a řekne si ty blaho ne, a začal jsem se věnovat ještě tomu parasportu a díky tomu kolektivnímu parasportu mi to úplně změnilo myšlenku, že jsem začal takhle fungovat a vnímám teďka ten parasport a handicap úplně jinak. Jo, to je strašně zásadové.
1: My jsme se viděli na Neporazitelných, na filmu, který byl natočen a měl světovou premiéru v Dovu, v Dolních Vítkovicích.
2: Ano, v Gongu, no.
1: V Gongu,
2: super.
1: Bylo krásné.
2: Tam jsi si vlastně i zahrál na ty bubny.
1: No a tam si zahrál na bubny, ale pokud nás teď posluchači poslouchají a neví, co se ti stalo, tak co se ti stalo?
2: Takže v roce 2016, ano, jsme měli takovou zakázku, kde jsme měli malovat s kamarádem krávy, no akorát jsme vlezli do hydraulické plošiny, která byla špatně zajištěná a ta z 8 metrů s náma spadla, no, takže jsem volným pádem v žabkách spadl na pohnojené pole a měl jsem těžkou třištivou otevřenou zlomeninu holeně a berce, kde se ta noha dávala rok dohromady, ale po roce sundání různých kruhů, co jsem měl ty železa na nohách, tak jsme zjistili, že ta infekce tomu dala strašně hodně a byl nepohyblivý kotník, ale doktoři mi řekli, ale máš nohu. Jenže já jsem říkal, že taková noha mi je k ničemu,

0: Spíš ta hlava, fakt já jsem si to všechno v té hlavě nastavil, že když se to uřízne, začne nový okamžik, ale nechtěl jsem být právě ten člověk, co by vlastně nedělal nic, mít jenom invalidní důchod a co z toho mám, jo? Takže díky tomu zrovna bylo, mít tu nohu, já jsem měl tu nohu 2016 a 2019, až mi tu nohu vzali a zrovna bylo mistrovství světa v tom parahokej tady. A já jsem šel o berlách, protože to byl velký boom, lístky byly zadarmo, 50 korun, tam vlastně to je z toho neporazitelný a já jsem neměl ještě nohu, neměl jsem protézu, tak jsem byl, jak jsem viděl ten parahokej, říkám, to chci hrát, jo, ale už jsem v té době stříhal a najednou mě dostala ta osvěta, že mezi ty lidi, že jsem si říkal, ty blá, v tom nejsem sám, ten nemá dvě nohy, ten má míchu, jo, ten má páteř, jo, ten je na vozíčku a najednou jsem si spojil ti lidi, ale s náma, ta komunita, úplně se začal člověk cítit jinak, já říkám, tyjo, tak budu tady s těma lidma a ti, co mi odsuzovali, ti si mi říkali, ty jsi blázen, uřezat si nohu a prostě špatně mi radili, jo, tak já jsem ty lidi úplně od sebe vyřadil, ty negativní, co kolem mě byli, a začal jsem se opravovat fakt jenom těma pozitivně, co mi do toho pomáhali, ale bude dobře, jo, pojedeme bomby, něco vymyslíme, jo, a najednou se stane parahokej.
1: Změnil se nějak přístup lidí k tobě po tom úrazu a po té amputaci?
0: No, zjistil jsem, jako, kdo je přátel, a jako, že jsem měl předtím spoustu přátel, ale jak člověk potom leží v nemocnici a najednou si řeknete, tyjo, mám tolik kamarádů a najednou z těch, jdeme tomu 100 kamarádů, vám tam přijde 5, začnete si těch 5 udržovat a kde jsou ti další, potom zjistíte, aha, tak to jsem asi pro ně nebyl takový kamarád, takže zjistíte a najednou jsem vnímal i jako lidi, kteří za mnou třeba přijel jako do nemocnice díky jako jednomu z nejlepšímu holiči tady v Česku, za mnou přišel na návštěvu Ektor, jo, do nemocnice. A to mi zrovna jako řízli ten den nohu, já jsem se probral ze spánku z umělého a klepe mi na dveře a přišel Ektor se svojí kapelou a díky Karlovi Kavalírovi vlastně ten mi ho tam poslal, jo, a mě to zase tak na takový impuls, jo, mi to dalo, že vlastně ta komunita těch lidí a fakt mít kolem sebe ty přátel, obklopovat se těma lidma a teď to je i v holictví. Já strašně miluji lidi a práci s lidma, to je jako moje poslání tady toto.
2: Říká Alessandro a je obdivuhodné, jak dokáže člověk proměnit překážku v novou motivaci, to jsme teď slyšeli. A právě sport se stal důležitou součástí života našeho hosta. A my si za chvilku budeme povídat o parahokeji, o síle týmu, o překonávání vlastních limitů a také o tom, jakou roli hraje sport v životě jeho dětí.
3: Sejdeme se na Fresh.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté.
1: Sejdeme se na Freši.
2: Posloucháte Sejdeme se na Freši dneska s mistrem lazebníkem Alessandrem. My jsme se bavili o tom, že Alessandro měl vážný úraz, přišel o nohu a moje první otázka míří právě k tomu. Ty jsi přišel o nohu, máš protézu, ale dalo ti to i něco?
3: Určitě.
2: Co jsi získal díky tomu?
3: Já jsem si díky tomu udělal image. Udělal jsem si image jako plameňák, protože jsem plameňák stojí na jedné noze. Začal jsem si barvit vlasy na růžovo a je teďka takové moje, že jak když jsem navšude na akcích, tak prostě mávám nohou, noha hore, tak jsem si říkal, že si ještě udělám nějaký takový asi svůj merch, že jako noha hore, protože mi to přijde takové srandovní, že jak všude na akcích a pojďme ruky nahoru a já ne, pojďme nohy nahoru, takže začnu mávat nohama a každý, tyjo, ty se blázen, jo, a zase ti lidi se kolem mě přijdou a říkám, hej, ty jsi šílený, to, a dělat si z toho srandu. Fakt tam je jako ten humor, je strašně důležitý. A když si člověk dokáže sebe udělat srandu, tak má vyhráno a nějaký handicap potom neřeší. Jako jo.
4: Já jsem právě v roce 2019 moderoval ten parahokejový mistrovský šampionát tady. No. A to bylo neuvěřitelné, jaký černý humor používají parahokejisté mezi sebou. Jo. Takže já vím, o čem ty mluvíš. A teď u toho parahokeje zůstaneme, protože mnoho lidí nikdy nevidělo parahokej naživo. A co je třeba první věc, kterou by měli vědět, aby pochopili, o jak náročný sport jde?
3: No určitě, jako je to zaprvé, je to na saních, takže tomu člověk nepotřebuje nohy, je k tomu hodně dobrá, je to třeba mít dobrou kondici na střed těla, na ruce, protože tam všechno balancujete vlastně na jedné, na tenkém noži, které jsou dva vedle sebe a je to všechno na tom středu těla, nedělá se to jenom rukama, takže do toho zapínáte celé tělo. Hraje se 3x15 minut a určitě doporučuji přijít se pohát tady na Ostravu, která bude vlastně příští rok tady hostit mistrovství světa znovu 2027 a každopádně třeba i na klub Flamingo z Ostrava, kde vlastně taky hraju za Ostravu, za náš klub a loni jsme vyhráli naše krásné třetí místo poprvé.
4: No pěkné.
2: Pěkně, pěkně, to velká gratulace. Napadá mě, stává se vám někdy, že ta první emoce lidí, když se podívají na parahokej, je spíše soucit, než aby obdivovali ten obrovský výkon a dřinu, která zatím je?
3: Je hodně, no, hodně lidí jako lituje. Jo, mají ten soucit a já vždycky říkám, ne, radši nelitovat. Jo, protože ten, když člověk začne někoho toho druhého litovat, já mám z toho vystkávat takové depky. Ne, radši mi tady plecní po zádech nebo něco, fakt jako ti lidi si to neuvědomují, ale my třeba máme už takovou auru, že my si sami ze sebe dokážeme udělat srandu, jo. Já nemám rád, jako když jako zdravý člověk mi začne říkat ty kriple. Ale když si to říkáme my mezi sebou úplně v pohodě. Já dokážu, já mám strašně vysokou, jako že si to dokážu tu laťku, že dokážu hodně snést, hodně vydržet. Ale strašně ti lidi fakt jako, ježiš, máte litu, to se ti stalo. Ne, bylo. Co se stalo, jdeme dopředu, už se na to nedívám. Jo? A říkám, změnilo mi to život. Na jednu stranu tomu člověku, co mi to udělal, děkuju, protože jsem mohl být zase dělat něco jiného, takže mi to otevřelo jináčí vrátka. Ale je to díky tomu, že jsem si tak nastavil hlavu.
4: No a nás celou dobu poslouchá ve studiu, my jsme to ještě neřekli, tvoje dcera Eli. Eli, ahoj.
5: Ahoj, zdravím.
2: Ahoj.
4: Ty hraješ hokej? Prosím tě, tak taťka je tvůj vzor určitě, ne? Co
5: ano,
4: říkáš?
5: Ano, jasně, vždycky to bude můj vzor a vždycky bude.
4: A co tě to naučilo? Pro tebe konkrétně je hokej co? Je to nějaká disciplína, nějaká vytrvalost, nějaká síla?
5: No, je to moje láska prostě životní a nikdy se toho nechci vzdát.
2: A to, že je to tvoje láska, tak to vidíme na Instagramu každý den. Možná řekni ten příběh, protože to je velmi zajímavé.
5: No, vlastně jsem se dívala na YouTube, na jednoho YouTubera, Vláďu Houšku, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat nějakou soutěž, že budu dělat každý den, budu střílet na branu, do té doby, dokud za mnou přijde Vláďa Houška a zastřílí se mnou.
2: A přijel, nebo ještě na to čekáš?
5: Ještě na to čekám.
2: A jste aspoň já v kontaktu?
5: Jo.
3: Píše na Instagram, napíše jí, ale už jsme, u který den už máme?
5: 250.
3: 8 dneska 8, budem jo. Dávat.
2: Takže Láďa napíše ještě 300 dnů a přijedu.
3: Jo, no, my tomu chceme udělat nějaké překvapení, Takže se na to těšíme a potom jsem se ptal, jestli bude ještě nějaká výzva, tak říkal, až skončí jedna výzva, tak bude střílet do té doby, než přijde David Pastrňák. Takže, no. Takže zvedá laťku zase o něco a...
4: Nemít malé cíle, to je důležité.
3: Přesně tak. No.
2: Každopádně, Radku, nevím, jestli jsi si všiml, my se teď bavíme o sportu, jak se... Ale ten sportovní mindset a ten mindset toho bojovníka právě přenáší na ty děti a myslím, že my jsme to teď trefili úplně naprosto přesně, že Eli je důkazem toho, že ta přenositelnost mindsetu, sportovního mindsetu prostě funguje, nebo minimálně u vás.
3: Je to tak, hlavně já jsem Eli dával volnou od malička, ať si najde to, co jí baví, takže ona dělala od krav magii, brazilské jiu-jitsu, breakdance, zavodila na skateboardu, potom se jim vzal vlastně na parahokej, kde si chtěla sednout do sání, zkoušel na saních, jelikož ty sáně pro ní byly těžké, tak trenér říká, hele, dej brusle, vyzkouši brusle. Jakmile dostala brusle, ona je levák jak já, takže ještě střílí naopak, začala hrát na jednou hokej a tati, jak co dělat tohle?
4: Krásné. Moc pěkné povídání, mohli bychom pokračovat ještě další dvě hodiny, ale určitě. Tolik času bohužel nemáme. Takže Eli, děkujeme za rozhovor, krátký, ale pěkný, děkujeme.
5: Taky děkuju.
4: Alessandro, tobě taky a přejeme hodně trpělivosti se zákazníky a hlavně se zaměstnanci.
3: Určitě, já vám moc krát děkuji za návštěvu, budu se na vás těšit a určitě vás rád zase někdy ostříhám.
2: Budeme se těšit.
4: Alessandro, Eli, našimi hosty, loučí se Jirka Kratochvíl
2: a Radek Erben, sejdeme se na Freši.
4: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: co začátek, že?
1: Co pak, Ondro, já jsem ti přece nešlápl na nohu, ale promiň si, jo teda, ale nemám tak velké nohy.
0: No, I got a feeling, jako Black Eyed Peas. No. Takhle jsme začali, ale spíše hodinku, ne hitparádu. My si vždycky necháváme trošku na odstátí, že jo, ty naše dvě hodinky. Přijdeme tady s vyplazeným jazykem, zařadíme 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne, k tomu 3 novinky. No a potom spustíme ten neplánovaný kolotoč informací, dezinformací a hlášek, které vytváří můj kolega David Dale.
1: No a můj kolega Ondra Turda.
0: Začneme tady tou 20, tam je Kygo, Khalid, Griffin a budou zachraňovat lásku.
2: Save místo

0: Já si myslím, Ondro, že na začátek taková ta startovní píseň velmi veselé, velmi pozitivní, tak jako máme krásně. A takové letní už, jakoby, víš, jako to počasíčko venku.
1: Takové letní, no já bych řekl takové výhňové.
0: Výhňové?
1: Výhňové.
0: A teď si vím, že tyhle ty teploty někde na jiné části planety jsou jako standardem už jako mnoho let. Jakoby.
1: No tak jako jich Itálie nebo jich Španělska, tam jako pro ně to je úplně, co dneska zima ještě.
0: Já si právě teď právě člověk si uvědomuje, jak třeba říká se, že Ostrava má docela dost stromů, jo, ale že by to chtělo ještě víc. A nebo prostě ty stromy na těch domech, aby se tak nenahřívaly. To je neuvěřitelné, jak přijedeš do města a máš tu třeba hned plus 3-4.
1: No, tak asfaltík, betonek, že jo, no. To udělá svoje. Na dálnici to taky není žádná pohoda. Ono, teď zase já jsem nad tím tak přemýšlel, že si vždycky řekneš, no, že přesně když jsem na tu Itálii, tam jsou nefachčenka a tak dále. No dá se v tomhle tom dělat?
0: Tak jako člověk, no, opravdu nad tím přemýšlí, že oni to prostě zabalí v 11 a no. Zase se třeba vrátí ve 4. No,
1: no tomu se říká siesta, my taky tady máme od 12 do 2.
0: Máme kratší.
1: S Romanem a s Radkem, že ale jo? Možná... Ale oni makají zrovna v té době. Jako, takže,
0: no ale zase potom ne, asi. No,
1: já si myslím, že jo, kamaráde. Pro ně je právě ta siesta, že si jdou takhle jenom lehce odpočinu jako do toho
0: pokecat.
1: Studia. Pokecat si často nějaký ten rozhovůrek a tak dále a tak podobně. Každý všední den mezi 12 a 14 tady na Fresh Radio, to je jenom takový tip na super rozhovory a dva bez pochyb nejslušnější členy našeho Fresh Crew, že?
0: Tak.
1: Líbí, bych to neřekl.
0: Ano.
1: A kdo je na 19? No tam je slušňačka možná, že?
0: Tam je taková líbezná zpěvačka, která právě pochází ze země, kde teda musí teď být peklo, podle mě.
1: No tak tam je hlavně fotbalové peklo, protože no tak, fandí, že jo, všichni.
0: Tam fandí,
1: celá země.
0: Tam to postupilo. A samozřejmě je to letošní takový asi hlavní fotbalová hymna. Protože myslím, že při každém začátku utkání toto zní, ten song Die Die se jmenuje a společně s Shakirou ho má na starosti taky.
1: Burda Boy, tady je máme, známe to jména, všichni už vystoupili v Česku několikrát.

0: Let us go, říkali na konci, já to slyšel.
1: Já celý song slyším, jak zpívá Die Die, no, tak jako, a nedá.
0: No, teď se si to jestli dala.
1: No, tak, nevím,
0: ale neříkaj co, ať jsme teda slušní kluci, jo.
1: Tak, no, Die Die. Možná gol, hele, je to na fotbal. Víš, jako?
0: Tyhle vidle. No, já jsem ti včera zrovna, já jsem byl mimo Ostravu, dostal jsem takovou pozvánku, protože teď probíhalo hokejbalové mistrovství světa.
1: Záleží, včera finále, že?
0: Včera bylo finále, já ti nevím, jak dopadlo, jako přiznám se.
1: Prodloužení vyhrála Amerika. Hmm. Ale kousek, tak. Byli šikovní, no.
0: No, jako. A přitom byli favoriti. No, to je jedno. Tak jsem byl pozván do fanzóny a akorát jako říkám, no, tak jako teď, jako, víš co, já využiju pozvání někdy příště do nějaké soukromé fanzóny. Tam bych i nějaký gol trefil. No, tak jo, přejdeme dál.
1: Jo, jo, tak
0: řekni, uveď tu osmnáctku, přehodíme to na jiný úplně rytmus, nebudeme se bavit ani o počasí, i když třeba tady u nás ve studiu krásných 23 klimatizovaných stupňů, takže jestli má někdo zájem, můžeme vybírat stupně.
1: No, teď je zájem o klimatizace, samozřejmě.
0: No, já jsem ve vztahu od minulého
1: týdne. Já jsem si všiml, že jsi změnil takový status. Nicméně 18. místo Pnau společně s The Warning a Tu Corazón. To znamená...
2: Místo 18.

0: tu corazón.
1: Tvé srdce.
0: Jo. Jo, hard.
1: Máš zlomené, nebo máš ho zdravé, nebo...
2: Já aktuálně trošku teplejší, jako mám asi víc než 36,5.
1: Pumpa se přehrývá, jo?
2: Pumpa se trošku to jako přidává někdy, je to znát, no. To, jako, peče to, no.
1: Za půl roku jsou tu Vánoce.
2: A včera jsem viděl, zase jsem prakticky viděl včera zajímavý jako ukaz fotku na sítích, kdy dnes vlastně normálně pověsíš jenom obalené řízky na sušák na balkoně.
1: Oni se sami usmaží?
2: A do oběda je máš hotové.
1: Fakt? Hmm? Jako fakt, jo?
2: Tak
1: bylo to kukáno, jako vajíčka by si normálně udělal takhle.
2: No tak už na nějakém alobalu možná pomalu.
1: Pán Víčku hodíš už, normálně na střechu auta.
2: Už by to asi jako pomaličku, no, se zpracovalo. Ale ty byly vtipné ty řízky, no. Prostě ráno pověsíš a na oběd sklízí, jakoby sundáváš.
1: Sklízíš,
2: no. To bys musel zasadit, no, jasně.
1: Zasadím si řízek, vyrostá mi prase, jasně.
2: Ty krásu.
1: To by bylo něco, ne? To by bylo zemědělců v Česku naraz, jako. To by Andrej neměl co... jdeme dál. Na 17. místě je ten, co ví úplně všechno.
2: Ano, a mimochodem, jestli se nepletu, tak...
1: Nepleteš, bude.
2: Za 14 dnů skoro je tady na místě v Ostravě.
1: Připlave.
2: Připlave možná a udělá nějakou dobrou, doufám, show, tedy s Vince.
1: Ten, co ví úplně všechno, Mr. Know It All, track, který když jsem před několika týdny slyšel tady na Fresh Radio a hráli jsme ho opravdu první v českém éteru, tak jsem, pamatuješ, prohlásil, tak tohle je jasná hitovka. Se vším všudy podepisuju.

0: Mr. Know-it-all, znáš takové Mr. Know-it-all? Já jich pár znám.
1: Jo. Já to jako mi nenapadá mě.
0: No, oni všude byli, někde dvakrát, dokonce třikrát, všechno ví, všechno znají. A o takovém právě zpíval tady Slims. Myslím si, že na cover z Ostrova rozhodně tahle ta věc zazní. Pokud jste poslouchali v minulé dva pátky, nebo uplynulé dva pátky naše vysílání, tak jsme měli Dance Beats for Love. V každém z těchto speciálních vysílání se soutěžilo o lístky. A už teď vám slibujeme, že budeme soutěžit v následujícím víkendu, nebo v následujícím pátku, ne teďka,
1: jo.
0: V následujícím týdnu, přesně to řekl, o Lupeny pro změnu na Colors. Vůbec se jako toho nebojíme. Jsme za to rádi, že můžeme s těmito festivaly spolupracovat a zrovna pro vás, kteří máte rádi, kterýho svým se, si myslím, že takový Lupen na celý festival, nejenom na jeden den, jak by se mohlo
1: vlastně
0: třeba někde zdát, tak může být úplně boží.
1: Určitě, já jsem říkal, že třeba já jsem Colorsy osobně teda byl jenom jednou, přiznám se, to mám jako mezery proti Beats for Love, ale já mám prostě jakoby nějak jakoby radši tu elektroniku, co mají tam, no. Tak jako, je to tak, je to pro každého, proto jsou ty festivaly za sebou takhle celkem...
0: A já půjdu na oba.
1: No, to je jako to klobouček, jako dát takhle dva náročné víkendy za sebou.
0: No tak ne, tam je týden pauza právě mezi tím.
1: Je tam jeden víkend?
0: No jasně.
1: Jo, aha, jo, vlastně.
0: Zase jako sorry, ale Superman nejsem, jo.
1: Ne, mě to teď úplně nedošlo, protože vím, že jsem slyšel tady v jednom rozhovoru, že od vlastně ředitele Beats for Love, že stavět to můžou skoro 14 dnů, že tam nějaký prostor je,
0: myslím,
1: ale že to zboří musí za 3 dny, no, tak jsem si říkal asi do středy a hned jedou kolos, ale ti to asi taky staví
0: no, tak
1: za týden, no.
0: Ale vem si, že jako z té technické stránky, ta hlavní, bavíme se o těch hlavních dvou stagech, jo, tak zaprvé ten areál je úplně jinak postavený, nebo úplně jako je jinak postavený.
1: Pomíchaný, no, asi.
0: Ty stage mají naprosto jiné parametry, protože když děláš stage, která musí hlavně uspokojit kapely a několik za den, tak ta samotná stage, to samotné vnitř, ta vnitřní část musí být větší. Musí tam mít takzvané loading docky, jo, kde to oskovávají a tak dále a tak dále. Zpravidla ta střecha musí být jako jo, celá ve které větší.
1: Jasně, no.
0: Ona ta Beats for Love, když se podíváš, tak ona je široká, prostě lešní, tam jsou ty dekory, efekty.
1: No.
0: Ale zase, že jo, koncertní stage, ta hlavně, tak tam má ty světla narvané a ty ledky uvnitř. Jo. A každá ta kapela vždycky se to ten den se nejvíce přispůsobuje tomu headlinerovi. Ten si doveze třeba 3 kamiony svojich světel, které přivěsí k tomu, co tam je.
1: Aha.
0: A celé se tam jako tak nastaví, ostatní jakoby se musí tak nějak lehce přizpůsobit. Furt se to představujeme, proto to je tak, že vlastně dohraje kapela a ty jdeš na druhou stage a tam se hodinu a půl maká. No a to je vždycky hodina a půl, která ti připadá jak 20 vteřin. No, no a tak...
1: Jako pro ty, co to musí udělat.
0: Jako. No samozřejmě.
1: Ale pro ty návštěvníky samozřejmě.
0: Co tam dělají tak dlouho?
1: Tam ty 3 kytary připojí, že?
0: já neslyším basu. takhle nějak to vypadá. A ono ještě jako další věc, jo, že dneska je ta doba tak daleko, že ta firma, která třeba zajišťuje tuto hlavní to zastřešení, ozvučení a tak dále, hlavní osvětlení, tak už jenom potom pomáhá vlastně ten všecko to nachystat, ale ta kapela si potom vlastní zvukové pulty, jo, vlastní přídavné osvětlení a přídavné ozvučení a přídavné LED obrazovky. Všecko to postaví tým, jenom odevzdáš nastavený systém, oni si tam ještě něco v tom většinou pohrábnou a potom je to celá jejich zodpovědnost.
1: A jako je to tím, že ten zvukař potřebuje jako svůj pult, že jinak tak, se nevyzná
0: ale,
1: třeba?
0: Si, tak
1: asi, oni jsou hodně jako přednastavené dneska na těch displejích, že?
0: Tak ono těch věcí, co dneska zvuk dovoluje, je tolik, že prostě, víš jak to je, když půjdeš jezdit Formuli 1 a budeš mít na každém závodu jiné auto, jako pojedeš rychle, projedeš zatáčku, ale když máš to svoje nastavené tak, jak chceš ty.
1: Ale tohle, to by byl šofér, jakoby pilot, protože dokonce už to i zaznělo, že správný, že by se to mělo střídat ty auta, aby zkusili pomalejší, rychlejší a udrželi za celý rok prostě nejlepší skóre. OK, aby jsme se vrátili do Extázy muzičán, máme tam 16.
0: Na ní je Major Lazer, Nelly Furtado a Davido, nebo Davido.
1: No to.
0: A oni říkají, že prostě není místo takové, jaké je doma. No place like home. Místo

0: taková akustická kytarka, jako je ve skladbě úplně No Place Like Home.
1: Úplně jsme vzal myšlenku, taková kytárovka úplně.
0: Tak. Jo, je to tam naprosto dominantní. A že jo, co k tomu stačí? Hele, ty jsi mi říkal, že umíš, že, na akustickou kytaru?
1: No, že umím.
0: Uměl jsi.
1: Že jsem uměl
0: spíš.
1: Hrával
0: jsi.
1: Teď technicky možná vím, kde ji mám, někde založenou ve sklepě. A to je tak všechno.
0: Vem mi příští týden.
1: Ty krása, to ne, to už nebude mít ani struny.
0: já ti je koupím a nechám ti je naladit.
1: Ale někdy asi kolem 10 let jsem tak do 15 brnkal, no, s těmi
0: Kolik se na to zbavilo ženský?
1: To právě byl jakoby hlavním zásadním důvodem. Hledal jsem nějaký nástroj. Samozřejmě, i když jsem přemýšlel, kamarádi třeba hráli na klavír, jenomže to mi přišlo k ohni nepraktické.
0: No, ale když víš, jak kdyby dostali dřeva, tak ho tam hodíš a zase jdeš bustiky.
1: Ale s dnešní technikou už by to zase jako reálné bylo. Mít nějaké mini klávesy s nějakým aktivním bateriovým reproduktorem a válíš všechny songy normálně ze sampler.
0: Šup tam Mozarta.
1: No, nebo na, jako modernu, jako normálně taneční věci.
0: Jako Daft Punk, že bys třeba rozjel. Nebo takové Backstreet Boys, i ty by si mohl nějakým způsobem rozjet.
1: No tak samozřejmě jejich hity, no.
0: Jejich hity, anebo třeba tu novou věc, se kterou se jednou z nich vrací zpátky, tedy uvidíme, jak se jim comeback podaří, protože tuším 2, 3, 4, 5 let zpátky i před covidem občas vyjeli nějaké to jakoby vzpomínkové turné. Tuším, že asi taky něco přinajmenovalo, ale ty do toho jako tak, do toho tlačí víc
1: tak,
0: a víc.
1: Tak, oni byli chvilku 4, pak zase teď už jsou v původních 5 a tak dále, tak se to tam nějak kolísalo. Pořád to kluci jako co 3, 4 roky se snaží jako nějak oživit, no, tu kapelu. Ale
0: tak
1: ty měli
0: nějaký Krejcar přijde na účet.
1: Ale mimochodem v tom Vegas
0: teď nevím. Vesper?
1: Ano, Vesper, ty budeš vědět, měli úžasnou jakoby, co tam dokážou udělat. To bylo jako paráda.
0: Jo, tak to je vůbec jako, to je to, kdyby na technologickou debatu, to bychom se tady mohli bavit o Sfér další 2 dny, asi by to moc posluchačů nepochopilo, takže já to zkrátím. Backstreet Boys, 15. místo, Bad Lab.
2: Místo 15.

0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: jsem to nestihl zvednout, tak nám začal ten začátek, ale Blackpink a Jump, to je skákačka tady. Jsme si tak zaskákali tady s Dalem.
1: Kvapíček. To je ten náš oblíbené slovo, kvapík. No.
0: Byla to rychlovka se vším všudy. Tenhle track už tady tak jako tak skoro půl roku bych řekl, co? Možná?
1: No, může to být. Minimálně jakoby únor, březen určitě. Začal 100%. Se objevovat a dneska je zpátky zase těsně téměř v polovině. No?
0: Ale možná ještě déle, protože já když se dívám, tak rok vydání 2025, o ten čas tak strašně běží a když se tak. Jako nepodíváš, kdy přesně jsme to nasadili, ale je to 25, takže prostě takže už tady asi. Přes půl roku tím pádem.
1: Takže asi jo.
0: Blackpink a Jump jako 14 nejhranější a teď tady budeme mít písničku o mě, no. Protože Olivia Dean o mě zpívá, ani o tom neví.
1: Že potřebuje, jo? Toho muže.
0: Správného. Tak Olivio, Ostrava, Kulinární ulice, studio Fresh Radia. Máš na to ještě hodinku a čtvrt, aby si dorazila.
1: A nebo taky třeba příští, jako jakýkoliv pondělí prakticky, když no. Není teda sváteční. Místo

0: Tak bohužel Olivia Dean nás opravdu poslouchala, protože mi dala jasný vzkaz.
1: No povínej, jasně.
0: Adios.
1: Ano.
2: Místo 12.
0: Alvaro Soler, Alavinia.

0: No tak Ondro, to je mi líto, no, že si takhle musel dopadnout, ale...
1: Hele, jednoho dne to dopadne.
0: Já myslím,
1: BB Rexa, jak ty říkáš.
0: No, BB, ano.
1: Mi zpívá o tom teď. Tata skontaktovala právě teďka.
0: One day. No, já jsem se ještě chtěl teda, jestli můžu ještě k tomu Adios, tak teď
1: Amigos.
0: Vlastně, když jsme zase, slyším tu španělštinu, nějak mi to zase ten fotbal,
1: no,
0: to mistrovství světa.
1: Jinak, že jo.
0: Samozřejmě dneska myslím, nebo začínají už ty vyřazovací.
1: Ano, ano. Pavouk, jak se říká.
0: A teď to Adios bude čím dál častější.
1: Amigos. Por favore. A jednoho dne se dozvíme, kdo ten šampionát vyhrál.
0: No, tak to víme přesně, teď úplně ten datum nevím, ale někdy právě v půlce července, no. To
1: víme
0: končí.
1: To přesně.
0: 17, 18, někde tam, čoče.
1: Někde tam, jo, takže při kolorce, jo, se bude sledovat fotbal.
0: Ty jo, to budu muset počkat.
2: Místo 11.
1: No, uvidíme.

0: Proletěli jsme hodinou zase jako dva bleskové, že jo?
1: Jako lehce nahřátý nůž teplým máslem. Mm-hmm. Protože teď stačí opravdu máslo si vytáhnout ráno na 5-10 minut, zajít si třeba umýt zuby a můžeš mazat. Když to normálně, ty půl hodiny a nemůžu to jako ukrojit z ledničky, čoče.
0: Vidíš to. My bychom mohli v tenhle ten čas dát příležitost prvním novinkám. A víš co? Začneme tou první, tou za mě.
1: Ale ne.
0: No jistě, dáme to tam prostě. Je tady, jestli ho poznáte, když tak to okomentujeme za chvíli. Buďte fresh. Extáze Music Chart.

0: Tak jsme se do toho zaposlouchali, nový Hugel to byl.
1: Ano, taky společně s Davidem Guettou a i David Guetta má prsty i v tomhletom songu.
0: Který má na svědomí zase hlavně Andrea Bocelli a Ea a Megan Thee Stallion.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Měl bych se dodržet přesného překladu, tak by se to dalo v češtině tenhle ten track přeložit jako že, na, ty předložky že a na, protože v angličtině se jmenuje Wu čárka men, woman. Nevím, jak je to myšleno, ale vím, že Peggy Goo a Ayra Starr byly třetí novinkou tohoto vydání hitparády Extase Music Star, Chart. A mi se to líbilo, se to hodně líbilo. Jako tohle bude taková ta chytlavka, popovka, hrající všude možně a má to i takový ten lehce taneční nádech, tak bych tomu řekl.
1: Ondro, souhlasím s tebou, nicméně desáté místo před námi a tam je náš velmi oblíbený song.
0: Jenom pokaždé tady zmíníme Ultranaté, jak to řeknu přesně.
1: Ultranaté.
0: Ale pozor, to takové to jako rozespívávání. Imel Angel, nebo to je vlastně to druhé jméno, featuring s Hughem, tak to je ten a ta Ultranaté, tam má jenom takovou část pasáž, tam jako spíš polomluvení, no, tak poslouchej dobře. Takže já jsem slyšel i jinou verzi.
1: Ty jsi viděl videoklip teda?
0: Ne, já jsem slyšel víc jiných verzí. Aha. A víš co, tak počkej, když to zakecáš, tak já najdu, najdu jinou verzi ještě, kterou nehrajeme tady v rádiu a je fajn jako.
1: No, my samozřejmě musíme říci, že...
0: Co si vymýšlím, co říkají?
1: No ne, že na desátém místě teda nás čeká velká letní hitovka, teda aspoň za nás tady s Ondrou, Hugel.
0: Dneska po druhé.
1: A dneska vlastně po druhé, protože byla to první novinka, můžu se k tomu ještě vrátit, s Davidem Guettou, která se jmenuje Shine a myslím si, že ta ji jako rovnoměrně vystřídá za chviličku.
0: Hele, ten Hugel je prostě objev, jak si sám říkal, podmastery prostě pustíme, šup. Jak jsi sám říkal, tak i David Guetta už cítí, že tohle je človíček, který by mohl moving to the sun, takže to tady
1: jakoby máme. Minimálně držet nějaký proud, jakoby, a vlastně je to i jako Krajan, že, z Francie. No a už jsou jakoby vidět spolu a ten single Shine, který jsme měli v novince, je již nově od pátku vydán, protože já jsem se po něm pídil ve čtvrtek a nikde po netu ani zmínka. No a podívej se, už to vyšlo, no. Tak jsem to,
0: tak jo,
1: jsem to trošku propálil.
0: Našel jsem tady tu druhou verzi, myslím si, že je připravená. Tak desítka pro tento týden, tedy Moving to the Sun, a dáváme si tu verzi, která je možná, jenom říkám možná, a vůbec ta nejznámější.

0: Zase se nám studio přeměnilo v živý taneční parket, my jsme za to rádi. I got a moving to the sun. Je to tak, my frčíme dál. Tohle byla desítka, za nás prostě bezkonkurenčně nejpodvedenější letní song ever, který v letošním roce prozatím byl vydán. Ale léto je ještě před námi, že?
1: Hele, no, ale to je samozřejmě jenom subjektivní pocit, protože ne každý jakoby úplně zareaguje. Já jsem třeba teď jako sobotu...
0: To je výborný subjektivní pocit.
1: Já jsem teď třeba jako po dlouhé době si sobotu zahrál a takhle venku, protože vevnitř by to bylo jako šílené. A zrovna tímhle tím songem jsem to zkoušel jakoby ukončit. No, těch lidí už samozřejmě bylo pomálu, někdy o 3:30 ráno, ale...
0: Tímhle musíš začít právě.
1: Mně je to vždycky škoda takové ty největší poločky vystřelit hned první třeba půl hodině, hodině setu. Asi to jako čekám,
0: si to umět
1: čekám na tu největší atmosféru, ale někdy to jako promarníš. No.
0: Já bych to řekl jinými slovy, ale nebudeme zabíhat do detailů, nebudeme zabrušovat, jak by řekli někteří z politiků, ale od politiky raději daleko, protože vůbec co se teď dělo na folklorních festivalech, to bylo taky zajímavé, že o víkendu. Rýpat do toho raději nebudeme. Kdože je na deváté pozici? To si rýpneme velmi rádi. Jsou západní.
1: Ano, West End a single The
0: Sailing.
1: Sailing, no. Ono to trošku zákypal jako calling.
2: Místo deváté!
0: A ono ne.
1: Ono ne.

0: No, se nám to dalo trošku
1: no,
0: krev
1: podívejme,
0: dožil,
1: tak, takový nenápadný název a jaký z toho jakoby...
0: Je ducák. No, no šlapačka ducák, zelí. No. Prostě to, co rozproudí krev v žilách. Ani slova nemůžeš potom najít v hlavě. Je to takový jako šok, bych řekl.
1: Ano, to, tam právě na té osmičce už podle toho názvu jako očekávám šok.
0: Jo, další. Fakt,
1: a cítím to znova, jak ten teplotní skok venku nás jako ždíme.
0: Jo, a abychom tady odkryli naše mluvení, jak to říct, v náznacích, v hádankách a v indicích, tak na osmičce jsou Culture Shock a Feel Again.
2: Místo osmé!
0: Bude to rychlovka!

0: Extáze Music Chart.
1: Dance. Hele, Dave, stalo se ti taky, že za tu dobu, co se hýbeš v muzice, už jsi mohl třeba kdejaký projekt, ne že splést, ale něco ti to evokovalo, třeba Culture Shock, ať jsem jako úplně přesný.
2: Že Culture Beat, ne?
1: Ano, ano, Culture Beat, takže tak mi to je, přesně jakoby, jsem si vzpomněl.
2: To je 50% totiž názvu jakoby podobného. No,
1: je to tak.
2: Ale já jsem třeba taky nevěděl, že tenhleto song bude drumovej, protože pro mě...
1: Já to věděl.
2: Jsi to věděl?
1: Já to věděl, za prvé ho už jo. Znám a za druhé...
2: Ty tam máš zase tu značku, že jo?
1: Značku a je šedý, a to znamená v našem playlistu, ale,
2: jo,
1: ale
2: jo, jo.
1: Schválně, jako zaspomínáme si, jo? Když si řekne Culture Beat.
2: No jo. Mr. Wayne třeba, že jo?
1: Dáme si to, že jo? Souhlas?
2: Může být, to byl dobrý song.
1: Tak jo.

0: Pokud si pamatuješ, minulý týden jsme si z tohohle tracku, který byl na 7. místě, a mají ho na svědomí Topic a Sara, dělali srandu, že bombony došly.
1: Bombony došly a dneska jsem si podle něho trošku jako seřídil hodinky.
0: No, a tíkaj nebo takaj?
1: Ty vole, netíkaj mi, ne? Tak já jsem, jakoby, jo, tak jo, ale jako opravdu mě to jako překvapilo, ale pak jsem na to přišel. Já mám totiž digitální, jo.
0: No, tak ty jenom přeskakujou číselka.
1: Ty netíkaj, no. No.
0: Tak ti už jenom takaj.
1: To je možná jakoby trošku jako pro výrobce, takový návod, že...
0: Ne, nechceš tíkající hodinky. Jako...
1: Ne, že ten, i ty digitálky by měly tak jemně... Jo, jakoby...
0: Měli by dělat noise, nějaký zvuk.
1: No jo, ale ne úplně takhle nahlas, jako byl ten předešlý song, samozřejmě.
0: Tak, tak. No. Noizu, we... will we ever change? Změníme my se někdy? Změníme se nebo se nezměníme?
1: Já myslím, že máme jako už se jako, to už se jako těžko.
0: Starého psa novým kousku nenaučíš. No. Místo šesté. Loud voices in my head. Bright lights. And I'm thinking. Heart racing. In crowded spaces. How did I get it? And I'm thinking.

0: příjemná to změna. Ty jsi říkal, že nenaučíš novým kouskům a jo, to změna.
1: To děláš, jak kdybyš to zpíval ty, nebo co?
0: To, ne, to změní, ale jako dneska tam jako přibylo do té parády jakoby spoustu takových tanečně potenciálních songů.
1: Tak to víš, je léto, to je ten správný čas, kdy se všichni interpreti, nejenom elektronické hudby, ale extra, i popové, soustředí na to, aby to bylo takové, jakože hýbeš tou dubkou doleva a doprava. Ono to může být pěkná podívaná, taky nemusí.
0: A já jsem si třeba říkal, že dneska tady paráda víne na takový teplý den, nebo doslova vroucí den, že to prostě nepůjde ta muzika, víš, že jako oni tak jako...
1: My tady máme ve studiu nádherných 23, mohli bychom i míň, ale to bychom asi odcházeli na chlazení a to nechceme.
0: Je to akorát.
1: Je to akorát. Heč! Heč! Taková siréna. Felix Jen?
2: Místo páté!
0: Jo, to měla být siréna,
1: no?
0: To je krásno.
1: A Omar

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale rostomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Oslavit výročí svatby stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House.

a mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací

0: Jsme zpět s první trojicí z těch nejhranějších tracků uplynulého týdne na stanici Fresh Radio. Zdraví vás Ondra Turda a David Dale, pokud to nevíte, hit paráda Extáze Music Chart, která právě tedy reflektuje to, co hrál nejvícekrát.
1: A ty jsi to řekl skvěle a na jeden nádech, podle mě úplně.
0: Já to zkusím třeba anglicky a polsky teď.
1: No tak ty teď jako tady jako trénuješ, protože se chceš zlepšit i v polštině, což jako ti jako samozřejmě...
0: Bench je to
1: fajné a
0: mocné.
1: Ale my musíme taky říct, že dohrála čtvrtá skladba, jako na čtvrtém místě bodovaného systému našeho, jako, tak jako by spletné, to nebudem to říkat, jak to úplně přesně, jo. A zajímavost je, že...
0: Co nesfalšuješ sám, jako by se...
1: A zajímavé, že v jedné, nebo jako by v jedné dvacítce jsou dva singly, které se jmenují stejně, Feel Gain, je to tady znovu, jako ten Culture Shock, tak i Sony Fordera, který teď dohrál má song Man, jako znovu cítit znovu.
0: Feel Again,

0: Je to tak, no, tak nebudeme to prostě rozebírat, rozpitvávat jako teď nějaké třeba, děti.
1: Teď, jo, jo, tak
0: no, ty jako, už. Jako dítě to nebudeme tady jako.
1: Tak jo, tak jdeme už na to třetí místo.
0: Tam je totiž Armin van Buuren, Argy a Mario Rex a ti se podílejí na tracku Like a Child.

0: A frčíme na druhé místo, tam je naše oblíbená Jazzy společně s Chrisem Lorencem a jsou naprosto neviditelní.
1: Invisible.

0: Dvojka, já bych řekl, že skoro bych dal i jedničku normálně.
1: No, já si myslím, že minimálně příští třeba hitparáda se tam dostane, protože Jazzy vždycky jako udělá... Jako
0: díru do světa.
1: Jo, dobře, vždycky hitovka.
0: Chris Zatím. Lorenzo, Jazzy a Invisible, to byla dvojka pro tento týden, druhý nejhranější. A na jednice jsou nám známí, tuším, že pro změnu Scalers of Ostrava, Clean Bandit, navštívili taky Ostravu.
1: A no, teď jsem chtěl říct jako Mokří Bandité, jak to bylo sám doma. Mokří Bandité.
0: Jo, a pak byli dlouho prstěci, že? Ale to bylo jsou... Long Fingers, ale tady
1: a
0: není
1: tady
0: Long Fingers, ale...
1: A tady pokračují a jsou čistí, jako víte.
0: Jsou čistí a mají sebou velké prase. Big pig, I don't
1: ale
0: wanna
1: pozor, hurt tam, ale tam jsou dvě i, tak teď nevím, jestli je to jako mega velké, když tam jsou dvě i v tom slově.
0: To je jako já, když se hrabu v autě, tak to tak přesně vypadá.
1: A pozor, nechtějí jakoby tě zranit, nebo
0: nechtějí tě zranit, no ti říkám, že já se taky nechci zranit, když se hrabu v tom autě a pak je ze mě big pig, no.
1: Místo první!

0: Toto zase uteklo, že?
1: Jo, jo, jo, jsme prakticky přesní jako hodinky dneska, protože 18.55 námi jsme, jak se říká, vyexportovali jedničku.
0: My jsme v předstihu, jako.
1: Jsme lehonce, ale...
0: Rozloučíme se pro tento týden, těšíme se na vás ten příští. Už za chvíli je tady ve studiu, pokud posloucháte v pondělí, Roman Chměl a jeho host.
1: Ano, už ladí kytary, dalo by se říct.
0: A tím se můžeme rozloučit, že jo? Pokud posloucháte neděli, tak máte smůlu, protože je zprázdněný mašinerie. Neek nebude, no. Mají volno všichni mašinéristi. A to je tak všechno. Čau.
1: Tak jo, no, mějte se. Čau.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
0: Fresh. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Letní rande. Stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
12: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: Radar.

0: No, já tomu nemůžu uvěřit. Zase uběhly 2 týdny a je tu zase radar na Fresh Radio.
1: Wow, páni, to je opravdu úplně neuvěřitelně, že jsme se tady znova sešli.
0: Ano, jako jak jsme to vůbec dokázali.
1: Ano, je to tak, tady až smět hlavku, jsme připraveni vám podat veškeré informace, které vy potřebujete k tomu, abyste byli v obraze a abyste věděli, co se děje v rapovém světě.
0: Ano, a co se týče novinek, tak nebylo to tak nabušené kvantitativně jako minule, v minulém díle, ale pořád se toho hodně událo, takže si toho máme co hodně pustit. Jsou i nějaké novinky, které se odehrály. Máme i jedno album, ze kterého si nic nepustíme, protože jsme si až teď vzpomněli, že vyšlo.
1: Ale ani jsme si z něj nic nechtěli pustit, protože já ani Patrik jsme se nepustili, ale řekneme vám samozřejmě, o jaké album jde.
0: A já kontroverze, která s ním byla spojena.
1: Ano, já jsem si připravil i jednu reality show zase, kde se objevila, kde se objevila jedna reperka, o tom vám něco povím, takže to je taky jedna z věcí, které se dočkáte v dnešním vysílání.
0: A co to bylo za reality show a co to bylo za reperku, byla to třeba Shark S?
1: Ne.
0: Tak to se dozvíme až během vysílání. Teď si dáme na začátek nějakou hudbu, my jsme začali takovým karibským rytmem od Shenzhen, tak si dáme něco podobného, tentokrát to je Mr. Easy a Vibes Cartel, který je taková jamajská legenda, nedávno ho pustili z vězení a on nahrával i ve vězení, že vydával i z toho vězení třeba 300 tracků ročně a různé feety a podobně.
1: To kdyby zavřeli toho Kvita, tak,
0: no, tak
1: tak by to dopadlo přesně takhle.
0: Je to dost možné. Takže je tu track, který se jmenuje Lambo.
1: Takže Pan jednoduchý a Lambo.
0: A potom si dáme i nový track od Rohonyho, na to jste se určitě všichni těšili.
1: Ano, viděl jsem, jak to intenzivně promuje na Instagramu a sociálních sítích, takže a samozřejmě pište nám dotazy přes aplikaci, můžete Fresh Radio, nebo přes náš WhatsApp, anebo přímo přes Instagram.
0: Ano, na radar.repshow. A nemusí to být jenom dotazy, můžete nám i něco oznámit, klidně, to je v pořádku.
1: Jsem těhotná,
0: ano,
1: plač!
0: Když to chcete třeba oznámit a nevíte jak, tak my to za vás uděláme, tak nám to klidně napište.
1: Ano, ano. A můžete se klidně podepsat. Jak to, že?
0: A chodíme tady od toho.

životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody a mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou.

0: na Fresh Radio. Tohle byl Rohony, dříve známý i jako rapper, teď spíš písničkář.
1: A takový ano, pokáč.
0: Ano, ano. Společně s tím Gufrau, protože s nimi musí dělat každý. A track se jmenuje Láska na život, má to být na novém albu od Rohonyho, které nás asi brzy čeká.
2: No.
0: A já jsem zvědavý, protože na tom předchozím, co vyšlo jako poslední zatím, tak tam se skoro nic nechytlo, že? Protože na tom, jak měl to Superfly, tak tam měl hodně velký hitu. A na tom druhém vlastně nic moc, byl tam ten track se Sergejem, ale ani to nebyl tak velký hit.
1: No, to bylo album Hoods. A no, nic se tam nechytlo. Byly tam ale zajímavé rapové písně, třeba 10 v poli byl hodně dobrý track, to se mi líbilo, to bylo takový, jako nabazovalo na ty jeho starší alternativní rapové tracky, kde rapoval vlastně i nějaké jako o fotbalu a tak podobně. A pak tam byl ještě Conor Bedard, což bylo taky zajímavé. A no, zkusil tam zase udělat track s Pavlem Machátem.
0: Ale tam už by to připadalo trošku
1: to na už sílu. Bylo, to už bylo na sílu, no. No, ale vzpomínal jsem vlastně, jsem si pouštěl staré tracky od Rohonyho, pouštěl jsem si to EPčko vlastně, které on vydával a kdysi, což bylo 2023, tuším, Desert, jo, kde byl Pavlov, Míle File a Eclair a 21,5G vlastně, Třebíční na recepci, Překvapení z rána, Fan Herven, Poslední cigareta, všechno dobré tracky prostě.
0: Jo, to už bylo to sice už to šlo takovou tou popovou cestou, ale pořád to bylo takové autentické hodně a nevím, no uvidíme, s tím Rohony přijde, já si myslím, že možná na tom albu bude něco dobrého, něco horšího, já to tak od něho čekám. A kromě toho, tak Rohonyho čeká i to, že naspíval skladbu k filmu Lajna, který bude podle seriálu, co se nahrává tady v Havířově.
1: Jako koho jiného zvolit než Rohonyho, který má s Lajnama a zlyžování velké zkušenosti.
0: To je pravda. Navíc dává smysl, že se ten film točí, protože musí být, kina mají prostě určitou kvotu filmu s Jiřím Langmajerem, které musí splnit za rok a už to se nabízí prostě samo, že tam hrál. Takže uvidíme, jak to bude znít, uvidíme, jaký bude ten film. A no, jelikož ale na tom tracku dělá Jiří Burian, neboli Kapitán Demo, tak já nevím, co od toho čekat. Jako jasné, že to asi Kapitán Demo nebude, ale zase trošku už vidím ty paralely, že jako Rohony může velmi lehce sklouznout do toho být další Kapitán Demo, když se nebude hlídat.
1: No, snad ne, to si myslím, že ne. Ale má takovou jako pozoruhodnou cestu vlastně přes alternativního repera, který byl jako výborný, kterého jsme všichni rádi poslouchali. Přes takový jako pop hymnu ke Spartě a takové teďka jako sklouzávání do od filmu a je to takové jako zvláštní cesta toho, jo. Taky váhově, že se posunul, předtím měl třeba 90 kilo, teď má třeba 60.
0: Ano, jako je hodně jako seschnul, až to vypadá trošku nepřirozeně. Viděl jsem, ale zase co musím cenit, že teď dával video, že přes prázdniny pořád vypomáhá v hospodě od svého otce. Měl na sobě ženské tričko, takové to číšnické.
1: Cože?
0: Takže tím, že zhubnul, mu to asi sedlo. A udělal tam i v tom staré či v té hospodě nějakou akci s Gufrau a s Adamem Mišíkem, což myslím si, že zase na takovou vesnici musela být velká kulturní událost.
1: Jako já jsem ho viděl bez trička, to bylo strašně, jak on to bylo hned potom, jak on tak rychle zhubnul. A strašně jako vtipnou postavu vlastně, že měl úplně strašně dlouhé ty ruce od ramenum gloktu mi přišlo a takový zvláštní jako zvláštní hrudník a to je podle mě potom, když tak rychle zhubneš bez nějakého jako silového tréninku, tak ono to pak potom takhle jako vypadá, no tak to jsem si jenom tak vzpomněl a vzpomínám na to i třeba, když jsem sám večer někdy usínám a mám ruku pod peřinou, tak hladím.
0: Aspoň tady vidíte, jaké typy přitahují tady až.
1: Máme tam připustit Rossignol, nám psali fanoušci.
0: Můžeme si to dát jako takové retro, já to teda budu muset vyhledat v archivu, si tady prohrabu CDčka, ale proč ne, že? Protože tady tenhle track, není to nic hrozného, ale taky mě úplně nepřesvědčil, že bych se na to album nějak těšil.
1: No, jako uvidíme, no, já doufám jenom, že tam bude nějaké repové tracky, že tam budou. a nějak, že se vrátí do tady té doby, aspoň třeba jeden, dva, to by mě potěšilo, no, jinak od toho nic takového jako nečekám, a spíš to bude taková popárna, no.
0: Je to pravda.
1: Možná tam bude i ten soundtrack na tu lineu, že to vyjde nějak třeba.
0: Je to možné, no, jako já jsem zvědavý víc na ten film, než na ten soundtrack, ale uvidíme, jaké to bude. No nic, dáme si nějakou další hudbu a za chvíli budeme zpátky. Jsme radar.

0: V radaru na Fresh Radu, nebojte se, nepřiladili jste na Oldies stanici. Tohle byl taky jeden ze směrů, kterým se může v dnešní době rap ubírat. Je to Phoenix Flexin, nebo asi Phoenix Flexin, track nazvaný Rubbers, týpek, který se objevil teďka v On The Radar, což je, nemá nic společného s námi, ale je to taková show, kde se objevil v minulosti i Izomandias například, ale jsou tam prostě různí světoví rapeři. A poslední dobou se tam hodně ukazují i takový, ne třeba vyloženě bizarní, ale takový hodně neobvyklý interpreti, což je třeba příklad i tady Phoenixe.
1: Ano, já jsem na něho narazil na nějakém videu virálním vlastně a řekl jsem si, tyjo, ta písnička mě jako zaujala. Zvučilo, to je zajímavé celkem. Tak pořád se mi to objevilo ve feedu dál a dál s tím týpkem nějaké reelska, TikToky a tak podobně. A tak jsem si říkal, tyjo, co to je? A pak jsem tomu začít přicházet na kloub, že to tam rozebírali lidi, že si myslí, že to je AI, tady ten song, protože on vlastně založil rapovou kapelu, rapové uskupení, které si říkalo Shoreline Mafia.
0: Ano, a to znám ten název, to něco.
1: No, v roce 2020 to opustil a vydal se solovou dráhou a dělal takové jako klasické rapové tracky. A tady ten track právě udělal je úplně jako jiný a on byl ve spoustě pořadech, nebo ho lidi zastavovali na ulici a on jim to tam jako vlastně rapoval a neznal text ani, nebo prostě to bylo takové, že se přeřekával, zapomínal jako ty slova, takže vzbudil podezření, že se jedná prostě o song vytvořený AI. A že i ten jeho hlas, ale tam jako samozřejmě známe autotune, co dokáže a tak podobně, takže tam bych to z toho nevinil, ale jako hodně lidí si myslí, že to je prostě AI, no, protože je to úplně diametrálně odlišné to, co dělal teď a jako je to zvláštní, no.
0: No, já jsem...
1: Já jsem ale musím říct, že to je jeden z tracků za rok 2026, který já nemůžu dostat z hlavy, já ho prostě jedu furt, je to prostě úplně...
0: Což jestli se ukáže, že je to AI, tak by takové celkem smutné. By mě to zklamalo třeba, ale i ono poslední dobou se to bohužel čím dál tím víc šíří. A stránka, která se jmenuje TrackSource, kde můžeš stahovat hudbu a prostě do svých setů si kupovat, tak dokonce teď zavedla takové označení, že tam je napsané, že ten track to projde prostě nějakou analýzou a bude tam napsané, že je to track plně vytvořený člověkem, nebo vytvořený za asistence AI, pokud se ukáže, že by ten track má podezření, že byl plně vytvořený AI, tak ho tam ani nepovolí, to ho prostě zablokujou. Takže už se začalo proti tomu trošku bojovat a je to dobře, protože já si teď jenom vzpomenu na Beats for Love, kde bylo prostě je vždycky hodně stánků s jídlem a podobně a kolik z nich mělo takovou tu základní AI grafiku bez jakékoliv úpravy, tak až mi z toho bylo smutno. Samozřejmě jsem nejedl v žádném z nich. A to já odmítám podporovat.
1: Plivnul si na ně aspoň nebo něco?
0: Ne, ale
1: ukázal si jako, že opovržlivě,
0: ano, opovržlivě jsem se na ně podíval.
1: No, jako jo, no, je to častější. Mi kolegyně v práci ukazovala nějakého country zpěváka, kterého poslouchá a je to jako čistě AI, jakože to i věděla vlastně, že to je AI.
0: To je bolestivé.
1: Bylo to na Spotify, má nějakých jako třeba 200 tisíc poslechů, možná i víc. Instagram celý jako samozřejmě AI, má jako look přímo toho kovboje sexy. A no, takže jakože lidem to vlastně už podle mě ani moc jako třeba nevadí, že?
0: Což jako je velmi znepokojující, aspoň pro mě. Já jsem teď viděl, teď je track, který je docela populární, on se jmenuje Moving to the Sun, je to takový housíček. A on ho předělal takový, jako docela známý producent, který se jmenuje Hugel, a ten jako nepoužívá AI, ten jakože ten track jakoby zremixoval a stal se známý. Ale ten původní track tak je podle všeho vytvořený přes AI, takže už to docela prosakuje. Vím, že byl i jeden velký problém, že se stal populární track, on se jmenoval Iran a takový housík, takový UKG trošku a ten byl plně vytvořený přes AI, ale to AI bylo uděláno tak, že napodobovalo George Smith vlastně reálnou zpěvačku, což on se proti tomu ohradila. A nakonec to ale dopadlo tak, že ten track jako nejdříve stáhli a pak jako najali reálnou zpěvačku, která ho přespívala znovu, takže nakonec to jako nějak pořešili, ale jako už to je čím dál tím častější. No.
1: A jako je to vlastně jednoduché vytvořit, jako úplně, v podstatě jakýkoliv track, tak vytvoříš úplně mávnutím jako mávnutím klávesnice a ani to vlastně jako nepoznáš. Že jo,
0: je to tak, no, takže... ještě se pak pobavíme i o vlastně o jednom albu, které bylo osočeno, že používalo AI na obal, což je, ještě mnohem častější, než tvořit přes AI hudbu. Ale dobře, někdo si s tím umí pohrát, někdo to hodně odflákne, o tom si ještě pobavíme. Teď už jsem tam tady podařilo dohledat, ať si připomeneme staršího Rohonyho, tak tady je Rossignol.
1: Jo, jsme Radar.

0: Ty úplně jakože...
1: Dal bych jí tam víc prostoru, jak už jsem říkal minule, to bych se nestyděl. A jak jsi říkal vlastně kupé,
0: no,
1: tak mi se s tím spojilo slovo tupé. Aha. A jenom tak v rychlosti jsem chtěl říct, že to je jako čím dál tím víc populárnější vlastně si nechávat dělat tupé na hlavě. Aha. A to je všechno vlastně.
0: Tak děkujeme za vsuvku. A teď se podíváme ale na dnešní první nové album, nebo vyšlo v pondělí, což je netradiční den pro vydání alb.
1: No to jsem chtěl říct ještě, že vlastně už to je jedno, že se mi připadá, že už se to vydává tak nějak jako přes ten týden, že se to často se to vydávalo třeba v pátek, ale teďka už se mi zdá, že to tak nějak jako lítá, jak se jim to zvědí.
0: Je to pravda, že už to není tak pravidelné. Je to album, které se jmenuje Czech High Tech. A autoři jsou Spiral Shoty a Saucer neboli Pyra Boys.
1: Ano, ano. Je to album, kde je celkem 15 skladeb, 50 minut, takže velká dávka hudby. A je tam třeba Asap Jarda na featu.
0: Toho jsme dlouho neslyšeli, ano, on teď dělá spíš podcasty, takže to jsem byl rád, že někde se objevil.
1: Je tam James Cole a na mém jako nejoblíbenějším tracku ve stínu Kapradin.
0: Je tam i Ida, když tam je James Cole.
1: Ano, oni už spolu chodí úplně všude na záchod, prostě spí spolu.
0: Potom tam je GG333, takže to jsou asi takový undergroundovější umělci. Potom Jonas 800 0 80 800.
1: Je tam i Ludva, Vinyl Flexer.
0: Ano, ten tam dělá skreče, takže takový pestrý soubor hostů a celkově je to i zvukově pestrý album, protože tam je více těch žánrů v těch 50 minutách obsaženo.
1: Jo, jo, mi se to líbí, mi se prostě Pyra Boys líbí, je to něco, co tady není, je to takové... oživující, bych řekl, nebo takové svěží.
0: Je to trošku připomíná rapera, který si říká Babytron. Já myslím, že oni to tam dokonce i zmiňovali někde.
1: Je to takové jako je to takové Supercrew Junior, bych řekl, hodně. Připomíná, jak jsem slyšel poprvé, mi to hodně připomínalo Supercrew. Některé ty pasáže tam jako jde vidět jako velká inspirace. Ale je to také trošičku jiné, nejsou tak jako agresivní, nenadávají lidem.
0: Ale jako mají tam vždycky, co mě vždycky na tom nejvíc baví, třeba na tom předchozím albu, to bylo extrémní, že tam je jeden punchline za druhým,
1: jo.
0: Že to ani nesmíš vstřebávat, že to všechno je nějaká prostě narážka na něco, nějaký slovní obrat, takže je to jakože takové, že posloucháš pozorně, protože čekáš na to, co tam přijde další. To jako, kdo to trošku umí, je taky ICL, ale ten u něho to je takové spíše trošku jako z jiného soudku.
1: Jo, tady to album si fakt musíš poslechnout třeba 4x a fakt musíš pozorně poslouchat. Já vím, že jak jsem poslouchal to minulé album, že jsem si musel dávat pauzu mezi jednotlivými tracky, abych vůbec to stíhal, to, co oni tam říkají, a bylo to i vtipné častokrát. Takže... Ty bary, ty punchlines, ten text je výborný, oni to prostě umí. A se podívám, kolik oni mají vlastně posluchačů měsíčně. 6500, no tak to bych chtělo více.
0: No, já si taky myslím, hlavně byli obsaženi na tolika trecích teď a byli i na Daniel Remixu u Jamesa Kova.
1: Ale zase Spiral Shoty má 39 tisíc, což už je dost. A Saucer má 36, no, takže...
0: Takže asi jenom spíš jde o to, že to Pyra Boys jako nemají všude asi napsané. Takže, jako, mě vždycky bavily ty jejich tracky, navíc oni vůbec nevypadají jak rapeři, když se nepodíváš. Nevím, který z nich to je, ale vypadá... Ano, vypadá jak Janek Rubeš, který rapuje. takže o to je to prostě zábavnější.
1: A, má tam i takové jako vysoké takové sykavky v tom projevu. A jo, no, jakože vlastně, když jsem viděl nějaký videoklip a vůbec, jako bych řekl, že to není jako rapper, což mi je sympatické, protože ne všichni se můžou stylizovat do těch rapperů a je dobře, že to někdo tak rozbíjí, no.
0: Já si pamatuju, mě nejvíc bavil jejich track Game is a Corner Kebab, protože tam byly ty...
1: Protože to je o jídle.
0: No, ne. Ale, jako se samozřejmě to trošku pomohlo, ale byl to první... klip, co tehdy vyšel, takže to bylo jediné, co tehdy bylo venku, než vyšlo to album. A hlavně tam bylo těch narážek tolik, že to bylo prostě vždycky fresh si poslechnout. My si určitě dáme i ten track s Jamesem Colem, který si dáme až potom v druhé hodině, ať je trošku navnadím, protože já jsem si chtěl poslechnout Pohraniční svek, na kterém je právě A$AP Jarda, o kterém jsme dlouho neslyšeli. tak si vlastně připomínám.

0: halušky. Negavarím parusky. Len co mal trochu marušky. Hrušky, papír, kámen, nůžky. A hejte od matušky. Jestli s tím máš problém, hoď mi to do datovky. Jsem na dovo v mezilesí. Výhled je famózní.
1: Posloucháš Radar na Fresh Radio. Radar. Zachytíme vše ze světa rapu.

0: Radar Fresh Radio, kofeinový junkie, Carlo Ike, James Cole.
1: Konečně dobré tracky jsme tady hráli teďka.
0: Ano, no, teď nevyšlo.
1: Nestane.
0: Je často dobré, že nevyšlo ani moc špatných tracků. No. A ty starší si vždycky vybereme ty dobré, že? Proč bychom opakovali ty špatné?
1: To je pravda. Podíváme se na nějaké novinky. Co se stalo, co nás třeba čeká a jsou tam nějaké dobré zprávy, jsou tam i nějaké třeba zprávy, na které se vůbec těšit
0: nebudeme. Tak kdyby jsme začali tou špatnou.
1: Tou špatnou. Mm-hmm. Sensei oznámil album.
0: Jej.
1: S názvem, hned ti to řeknu, Chlapec, který přežil.
0: Mm-hmm.
1: Dropuje 23.7.2026.
0: Takže příště už si budeme moct pustit něco z toho alba, to se těším.
1: No, to já se moc netěším a tyjo, prostě nevím. Já si to poslechnu jen tak asi ze srandy, když si řeknu, jo, tak.
0: Jako, je to takový ten název, zní tak hluboce, že třeba to bude nějaké prozření, ale moc na to nesázím.
1: Jako zatím jsem od Sense neslyšel žádný track, kde bych si řekl, jo, to ten je dobrý, ten člověk na tom majku.
0: Je to pravda, no já mám rád asi dva tracky, na kterých je Sensei. Za všechno můžeme my se Sergejem a s Fobiakirem, tam jako je celkem v pohodě. A potom jako trošku, ale to spíš jako kvůli Hugo Toxe, tak Tank.
1: Uh-huh, tak,
0: a no. Jinak jako nic jiného se mi od něho snad nelíbilo.
1: Jo, Tank je dobrý, ale jenom díky tomu beatu a díky Hugo Toxovi, ale Sensei je tam špatný. Jinak proběhl filmový festival v Karlových Varech.
0: Ano, a tam měl velkou show Nobody Listen.
1: Ano, ano. A byla tam i Annette X vlastně, zpívala na Červeném koberci, takže takový jako double úspěch vlastně, oni tvoří pár, že?
0: A
1: společně jako, vlastně se takhle hezky daří, to je pěkné.
0: Jo, je to pěkné, že se tak navzájem prostě podporují. A byli tam i jiní hosté na tom, nebo?
1: Byl tam i Izomandias.
0: A ten to má kousek, že?
1: To je pravda, jsou Karlovy Vary. Takže jo, byli tam vlastně, bylo tam hodně interpretů, kteří spolupracují. Kteří spolupracují s Nobody Listem, mají s tím nějaké tracky. Takže tam vystoupili a byly takové zajímavé záběry, jsem viděl na Instagramu, z nějaké jako výškové budovy, nebo z hora nějaké budovy dolů vlastně na ten festival, nebo na ten koncert, kde to tak jako všechno hrálo, bylo tam prostě strašně velký crowd.
0: Já myslím, že to bylo zajímavě. Že to bylo zdarma, nebo prostě byla to nějak součást, že když už se na to festival byl, tak si tam mohl. A měli tam jakože dost narváno.
1: Aha. Teď tady jsme dostali zprávu, že ten chlapec, který přežil, je dokument o typkovi, který dělal Danielovi Dublera a natáčení ochrnul.
0: Aha.
1: Výborná zpráva, ale vůbec nevím, o co se jedná.
0: Je to možné, že to je jako, že film, podle kterého se jako pojmenoval
1: to album. Jo, že ho to třeba nějak taky motivovalo.
0: Takže, třeba to uvidíme, protože četli jsme tehdy, že Sensei šel na odvykačku, ale byl tam tak snad týden, jako, tak nevím.
1: Harry Potter. No,
0: jak mu to pomohlo.
1: Harry Potter a Daniel, to je asi Daniel Radcliffe.
0: Aha. Takže třeba se nechal, no a teď uvidíme, proč se tím ten Sensei inspiroval. Možná, protože si...
1: Že umí čarovat.
0: Ano, nebo jsem chtěl právě
1: říct... Že dělá čáry, má hry do nosu.
0: Že má rád různé lektvary a podobně. Jo, uvidíme, protože chvíli byl tam takový záblesk, že chce jít do sebe. Nevím, jestli se Senseiovi dokonce nenarodilo dítě, jakože nějaké ženě, že se narodilo, ale že to bylo jeho dítě.
1: No.
0: Takže jestli třeba fakt jako... A nebylo o něm ani dlouho slyšet. Tak třeba přijde fakt s nějakým uvědomělým, ale jako moc na to nesázím, ale kdo ví, jako možná je všechno. Jo.
1: No já nevím, já jsem jako o něm teďka neslyšel, jinak už mám kompletní informace. Ten chlapec, který přežil, je dokument, je to o Dublerovi vlastně Daniela Radcliffa, který při natáčení toho Harryho Pottera tak ochrnul vlastně. A to je celkem jako zajímavé, o tom jsem vůbec neslyšel.
0: Já taky ne.
1: Tak snad Sensei teda nám neochrnul, nebo
0: no,
1: snad bylo. Jako je pohyblivý celkově.
0: Jo, to bych mu nepřál, no. Tak snad. No a my teď se podíváme, máme tu i hudbu, která souvisí s tím, o čem jsme se bavili, protože Annette X, já myslím, že ten track odpremiérovala právě na tom Karlovarském festivalu. Má nový track, který se jmenuje Honey Honey. A bohužel, já jsem se těšil, že to bude cover od Aby.
1: Já jsem si taky říkal, že to bude to.
0: Že by to bylo zajímavé, když už to udělala Hanka Zagorová kdysi. Ale není, je to něco jiného.
1: Jak kdybych byl ženská zpěvačka, tak bych se jmenoval Zanka
0: Hagorová.
1: Jo.
0: Tak jo.

0: Stále posloucháte Radar na Fresh Radio a já jsem vám teď chtěl pustit ukázku z nového alba od Futura, track nazvaný Cast a Spell, ale z nějakého důvodu se nám do systému dostala instrumentální verze, takže musíme do toho mluvit my teďka.
1: No, mohli jsme do toho rapovat, jakože jsme mohli nahradit Futura a mohli jsme do toho klidně nějak jako zarepovat, že?
0: Tak máš tady prostor, zkus
1: a něco. Je to, já si dám sluchátka teda, ano, slyším. Trošku mi musím zvýšit, ale ten tep.
0: Jo, tak.
1: Sedíme ve studiu, já piju pití, Patrik tady stojí, světlo svítí, já mám v ruce mobil a říkám, co to je, nevím. Někdo spadl do hnoje, jsme v Ostravě v rádiu, někdo si myslí, že tady piju a máte napravdu, protože fakt tady piju a když tady přijde, tak mu něco rozbiju, rozbiju mu koleno, škrtnu ho zápalkou, poletí do vesmíru, vezmu ho pálkou. Víš, jak jsem si připadal?
0: No.
1: Jak ten, jak Nuf, DJ Nuf. Parfém. To byl podobný styl rap, už jim proč tak rapuje.
0: Výborné. Jinak, abych to upřesnil, tak ta dáš tu sice opravdu pije, ale má tu perlivou vodu a kolu, takže nebude spát teďka.
1: Myslíš, kolik tam je kofeinu v tom?
0: Je tam dost.
1: Fakt?
0: Aha.
1: Aha. Je tam jak ke kávě to ne? Ve kávě to ne?
0: Já myslím, že nevím, v kole možná ne, jo, tak ale...
1: Tak to jsem zkazil, no.
0: Tak ty budeš řádit tyhle v noci, budeš...
1: Budu zvonit úplně na sousedy v Ostravě a zazvoním a uteču vždycky.
0: No a my si teda dáme asi něco teda i s tím rapem Futura, můžete srovnat, jestli Tadášovi nebo Futurovi to rapování dá lépe.
1: Jo, jsme Radar. Dže.

0: radaru na Fresh Radio tohle byl, když to znělo jak z roku 2007, tak to byl nový track, jmenuje se Nonchalant a je to ze společného EP od Naumeho a Anastázie. Já myslím, že oni jsou asi spolu v nějakém vztahu, je to tak?
1: To nevím. Vypadají, že se k sobě jako mají hodně, ale jestli jsou spolu v nějakém vztahu, jestli se mají rádi, jo, je, nevím, já nevím.
0: Jestli mají nějaké koníčky společné a podobně.
1: No.
0: To uvidíme, ale hudebně jim to funguje. Je to takový retro styl trošku, prostě těch nutých let a jako moc lidí to tu nedělá, takže za mě je to moc fajn a příjemně se to poslouchá, i když od Naumeho jsem to nějak nečekal, on vždycky dělal takovou spíš tvrdší hudbu. A
1: tak jako žena, jak ho rozježdila, no. Že? Jako prostě no. Zahrála mu na ty správné struny a podívej, jaký to je romantik.
0: No, je to krásné.
1: Mimochodem tady se dívám na jeho profilu ve Spotify, že 28.11.2026 v 19 hodin budou ve fabriku.
0: Jejda, tak to je... To já jsem se, mimochodem, když už jsme u toho vystoupení,
1: jejda.
0: Já bych se, mě by zajímalo, budou tam jenom oni, nebo bude tam...
1: Já nevím, já jsem tady na tom EPčku a pod tím jsou koncerty a je tam Fabrik 28. Ale je tam, že tam budou asi všichni. Hoftik, Mladej Frico.
0: Tak to nevím, jestli tam jako vystoupí tady s tímhle, to se tam úplně nebude hodit, podle mě.
1: Asi ne, ale bude tam jako Naume, takže to bude asi celá urák klik.
0: Tak nevím, jako... Mě by to zajímalo na jednu stranu, na druhou nevím, jestli budu mít odvahu dojít na takový koncert.
1: Jakože, aby si nedostali lidi potom do hlavy třeba.
0: Jinak, kdo oznámil taky tour, která bude na podzim, tak je Sergej.
1: Wow.
0: Sergej Barakuda zveřejnil to před 2 hodinami, bude vlastně po Česku a Slovensku a Ostravu si nechává hezky nakonec, tady bude 21.11.
1: To dělají repeři často, i vlastně Hardriko říkal, že Ostrava až nakonec, nemá to ani v tom svém seznamu, takže že to dělá potom prostě úplně zvlášť, vlastně něco velkého. No a...
0: A u nás teda bude Sergej v klubu Marley, což jsem trošku jako úplně nečekal, ale já si úplně umím představit, že to může být dobrá atmosféra, protože kdysi, jak vystupovali s AK, tak tam byli docela často. Mm-hmm. Takže...
1: Možná bych tam zašel, no, Sergej.
0: Já tam vždycky se na ten koncert nějak nachomítnu, takže asi se podívám, když Sergej jsem už letos viděl na Konopexu, ale... po ochutnávce několika vzorků, protože on tam byl v porotě, tak on sám říkal, že není úplně ve formě, takže rád ho uvidím v plné formě.
1: No, já se vždycky divím, jak ti repeři si vybírají ty kluby, ve kterých hrajou a ty místa vlastně, že tady u Sergeje to zrovna není tak jako zvláštní, je tam třeba Kolín, Nitra, Žilina, jsou to takové jako ty větší města, takže tady to není nic jako co by bylo něco, co by tak trošku vyboučovalo, ale často u těch reperů jsou města, které bys třeba jako nečekal. Jo? Že třeba...
0: Já si někdy říkám, že to jezdí, to je prostě protože mají větší šance, že to tam třeba naplní, protože tam nic jiného není.
1: No, jakože jedině, že to je nějaký malý klub. No. Prostě,
0: nejvíc se mi líbilo, jak Rohony po tom, co tady měl ten problém, jak ho vypískali kvůli Letné, tak v Ostravě už nikdy nebyl na koncertě a místo toho byl v Rožnově pod Radoškem.
1: Jakože trošku načichnout jenom, aby nebylo to náhodou možnost.
0: Kdyby někdo chtěl přijet, tak může, ale jako tady chodit nebudu, víš.
1: Jo, takže třeba Dlouhá nad Oravou pod Kysuckým novým městem nad Váhom a tak dále, no, takže je to zvláštní, někdy to funguje tak vlastně, že oni, ti repeři si zabukujou nějaký klub, někdy to funguje tak, že ti promotéři z těch klubů vlastně je kontaktují, jestli tam nechcou vystoupit, takže
0: tak záleží. Otázka, no. A ono často se pak stane, že se ta tour třeba zmenšuje, že třeba neprodají tolik lístků, což jako, myslím si, u Sergeje nehrozí, u Pose taky ne, ale jako stává se to, bohužel.
1: Jo, je to tak, no. No, co se týče dalších novinek, které my pro vás máme, tak já tady mám připravenou v záloze tu novinku ohledně té reality show, jo, takže jestli to mi to chceš nějak schválit? Nebo...
0: Jako můžeš, ale dáme si to asi až potom, dáme si mezi tím nějakou hudbu.
1: Dobře.
0: Máme tady nové společné EP, dvoutrackové, takže velmi krátké, 5-minutové, které společně vydali Ginter, Blako a Huckleberry, takže jakože hodně random trojice. A track tam je Mainstream a NBA a ten, který se jmenuje Mainstream, který tam je první, tak si dáme jakou ukázku.
1: Blako se vždycky objeví úplně někde, kde bych vůbec nečekal. Jo, prostě najednou se jde zjeví.
0: Musím vyspávnout úplně všude.
1: Jo, na nějakém prostě IPčku s někým, koho bych v životě jako nečekal, že vše může být a tak dobře.
0: No, uvidíme, jak to zní. Mimochodem Blako už kdysi dávno oznamoval, že bude mít vlastní sérii Gorbačíku. Uh-huh. A ještě to nepřišlo.
1: Gorbačíku?
0: Já to tak říkám. Jo, to je slovenský.
1: Od Gorbačova.
0: Ano, ano. Tak jo, tady je Blako Ginter Huckleberry.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. Damn it. Huckleberry.

0: Tak, Radar, Fresh Radio, ano, teď přijde na to, na co jste určitě všichni čekali. Dlouho jsme to tu neměli, protože nebylo asi o čem mluvit.
1: No, jakože bylo samozřejmě o čem mluvit, ale repeři se nezúčastňovali žádných reality show, takže to byl samozřejmě problém. Ale každopádně teďka odstartovala druhá série Farmy na v Česku. Je to spíš taková jako slovenská reality show a tam se tomu daří, je to výborné, je tam výborný jako ten voice over moderátor, je to skvělé, Slováci to prostě dělají líbí jak Češi, tady ty reality show. A co se týče té české Farmy, tak ta první řada byla otřesná, to byla fakt jako tragédie.
0: To byla tam, jak tam byl Luboš Špajlenor.
1: Jo. A tam to moderoval Vilda Šír, což je týpek, který byl v Love Islandu, a to bylo fakt jako otřesné moderování, to bylo moc horších jako věcí jsem neslyšel v životě. A teďka je tam nějaký jiný moderátor, ten je v pohodě. A právě to teďka dělá ta slovenská produkce. A jde to, hned to jde prostě vidět, je to lepší. No ale co mě zaujalo, tak jedna z účastníků je právě reperka česká. A je to reperka, která byla i v The Mac. A je to Tokyo Fokyu.
0: Aha, no tak vlastně to mě nepřekvapuje, že tam je.
1: No a tyjo, nevím, no já si myslím, že těm reperům tady ty reality show a tady ty podobné věci tak spíš škodí, jo, protože ono se tam jako neprojevuje se tam úplně jako dobře, nepůsobí to na diváka jako že je nějaký jako vyrovnaný člověk a myslím si, že spíš jako ten mediální obraz toho člověka to celkem jako naruší. Samozřejmě ty čísla asi se jako pohnou třeba, jo, že lidi budou zvědaví, co dělá tak podobně, hned si hodně jako člověk vlastně udělá obrázek nějaký a potom si to s ní vždycky spojí, no, třeba, jo, že nebude mít ani chuť si to poslechnout.
0: No, je pravda, jako když si vzpomeneme třeba na Luizu, tak no, s ní se stala vlastně víc influencerka, než
1: no, reperka. Teď jsem nad tím přemýšlel, že Luiza vlastně jsme ji poslouchali, že řekali jsme si, tyjo, super, úplně konečně nějaká ženská reperka a teď?
0: No, už dlouho nic nevydala.
1: Prostě ona už hudba prostě nic, out, vůbec nic a jako teď jsem jenom díval, že se díval, že dělala reklamu na New Yorker. No.
0: A byla se svým přítelem ve Frýdku na FM City Festu, to si pamatuju poslední věc, co jsem zachytil.
1: Jo, no a jinak jako točí jako super ty videa s přítelem, což jako OK, ale jako hudba totálně šla na druhou
0: kolej. Restovi to asi moc neuškodilo, ale tak Survivor je přece jenom trošku jiný typ soutěže.
1: Jo.
0: No, ale škoda, že tam není Šárkes, já jsem se na to jsem očekával, že tam bude. Jak jsi řekl, že tam druhý, bude reperka?
1: To byl ten druhý Šárkes a ještě někdo.
0: Já vím, tam byl takový ten týpek, ale nepamatuju
1: si. Oni vystupovali spolu. No, takže tak. A já nevím, a jak jsem viděl toho Resta, tak taky. Prostě vidíš, jak se najednou ten člověk chová. Ty si ho vždycky nějak idealizuješ v rámci té hudby a těch tracků.
0: V tom případě já bych do těch reality show poslal takové ty interprety, které by bylo lepší, kdyby je méně lidi poslouchalo, takže bych tam poslal Luku Brasiho, Elboje, koho ještě, Rafael by tam mohl jít, že? A třeba by se tam tak strapnili, že by jim to nebylo.
1: A nebo tam jako už není moc vlastně kde klesnout, třeba u mě, z mého pohledu, že
0: jo. Třeba by si
1: povšlepšili. Takže naopak třeba by působili jako dobře a naopak by jsem si k ním jako vytvořil nějakou tu cestu, ale takhle prostě nevím, no není to úplně dobré a tak jako to, snižuje ti to prostě auru, když jako reper se přihlásíš někde do nějaké takové jako reality show. To,
0: jako třeba zrovna, my jsme se bavili dneska o Rohonim, toho si tam umím představit, tomu už to neuškodí.
1: Ano. Rohonyho si umím představit třeba v Survivoru, úplně na pohodu.
0: By úplně, co by si, nevím jak tam mají ty odměny, tak by si určitě chtěl laváče nebo něco takového. Aby jsme se dostali ještě k trochu více repovým novinkám, tak jestli si dlouho nepoužil svůj hakisák, tak ho opraš, protože vrací se po několika leté pauze festival Hip Hop Camp.
1: Tam se to obtěžují malé děti.
0: To si pleteš s jiným, to si pleteš s H plus H tábor.
1: Jo, pardon.
0: Hip Hop Camp byl hiphopový festival, který v minulosti, třeba v roce 2013, tam byl Kendrick Lamar, nebo 2011, když prostě začínal, bo to je to takový prostě za tím, že prostě fungoval už prostě od nějakého roku 2000 něco, tak je známý spíše jako prostě pro takové ty oldschoolové rapery, potom postupně upadal, už se vlastně nějakým způsobem pár let nebyl, ale teď se vrací, proběhne 21. 22. 8.
1: A kde?
0: To si musím tady najít, protože jsem to ztratil. Myslím, že to je ale v Hradci Králové, jak je tam takový ten festivalový areál. Mm-hmm. Ne, teď si dělám, že to kousek od Plzně, že předtím byl v tom Hradci Králové, tak se asi přesunu.
1: Zajímavé místo, kousek od Plzně. Jako Hradec Králové je strašně dobrá lokalita, že jo? Tady to máš kousek odevšať. Plzeň už úplně ne.
0: Já ti řeknu přesně to umístění.
1: No, to mě zajímá.
0: Areál Kosmo se to jmenuje. Mm. Je to nedaleko Plzně a je to bývalá vojenská raketová základna. Takže jako, myslím si, že se to může být pěkné do prostředí.
1: Jo, to jo.
0: To je zajímavé. A vždycky tam byli nějací zahraniční headlineři, což letos tam bude The Alchemist, což je takový legendární prostě producent, Conway the Machine, Onyx, ten tam nesmí chybět, taky tam bude Freddie Gibbs, byl nově oznámený jako hlavní headliner, což si myslím, že se je docela slušné, ale budou tam samozřejmě i český support, takže jestli tě někdo překvapí z těch jmen, no, se tam objeví, James Cole a Ida, Prago Union, Rest, Pio Squad, Moja Reč, Vec Zverina, Škrupo,
1: co to je Škrupo?
0: Mikhailov Tafrop, Co sem tam bude, pěkně. Bude tam...
1: Co to je Škrupo? To jsem
0: já nevím, ale myslím, že nějak...
1: Je to tady někdo jako... mezi Slipem a Strapem. No,
0: je napsaný dohromady s Vecí a Zverinou, tak asi vystupujeme nějak dohromady. Bude Michailov, bude tam Karlo, takže jako se nikdo, kdo by vás úplně překvapil, ale jako myslím si, že je jako dobře, že to něco takového je, protože zase kdo jiný by tu přivez Freddy Gibbs, nikdo, takže... Je to,
1: jo,
0: je
1: jako fajn. Tak určitě každá taková akce, která tady je, tak je fajn, pokud se tam objeví zahraniční jména, které by se jinde jako neobjevily vlastně, tak je to dobře, no.
0: Takže uvidíme, jak to dopadne, jako doufám, že to bude mít úspěch, protože zase je to něco, co tady nějakou alternativu v Česku nemělo, takže je dobře, že se to tu děje.
1: No, jako těžko říct, jak to tam ty lidi potáhne vlastně, jestli ty interpreti, kteří tam jsou, tak jestli tam jako, dotáhnou značné množství lidí.
0: Je pravda, že tu ten československé interprety můžeš vidět na každém druhém festivalu teďka v Česku. Takže jako ti zahraniční budou asi takový ti hlavní tahouni, takže uvidíme. My si teď dáme i track od Freddie Gibbse, jmenuje se Immigrants a za chvíli budeme zpátky. Jsme Radar.
1: Radar, jo. And I probably have a better show than him because the way that I have everybody into it and the way that I MC is better than him, you know what I mean? But, you know, a lot of people don't know what MCing is, so...

0: Radar Fresh Radio, tohle byla další ukázka z nového alba od Pyra Boys, o kterém jsme se už bavili. Ve stínu Kapradin, Pyra Boys a James Cole, taková hodně zajímavá skladba s takovým až technobeatem.
1: Ano, mi se líbí, musím říct, jak jsem to slyšel. Velmi dobré, originální, mám rád, když se experimentuje. Pojďme do toho.
0: Jo. Teď se koukneme na rubriku, kterou my nemůžeme dělat v každém díle, protože to bychom se bavili pořád o tom samém, ale teď jsme čekali nějaký měsíc, no a zase tolik změn se tam neodehrálo. A to jsou hudební trendy v Česku a na Slovensku.
1: Ano, já jsem totiž Patrikovi říkal, že Slovensko je velmi omezené, nebo že vlastně rapeři, kteří jsou tam jako mainstream, tak je třeba jich jenom je pár a že už by se to mohlo obměnit a něco by se s tím mohlo udělat, protože mi přijde, že tam jako neznají nic jiného a jak jsem se podíval na to 50 Slovensko, tak mě malem omylo.
0: Ano, protože věc, o které jsme se ještě dneska nebavili a zmíníme jim jenom tak bokem, tak je společné album Separa s Rafaelem, které prostě, nevím, měl jsem nějaký psychický blok, abych si to vůbec pustil.
1: Já taky prostě, já nevím proč, ale takovou jako nechuť k tomu se něco pustit jsem ještě fakt jako neměl. Prostě.
0: Ano, už to, že měli AI cover, který byl takový, přímo jak se říká, AI slop, nebo kamarád to teď nedávno přeložil, že to je AI břečka česky, tak mě tam prostě postavy 6 prstů, nebo jenom 4, že to bylo nejvíc odfláknuté, co to šlo. A jako četl jsem recenze od jako lidí, kteří si myslím, že většinou měli kvalitní recenze. A podle nich je to hudebně úplně stejně jako ten obal, že to prostě je úplně o ničem. A hlavní stížnosti jsou na to, že Rafaelovi vůbec nerozumí, co tam říká.
1: Je to tak, já to nechápu. A na Slovensku Top 50 je 6 tracků z tohohle alba jsou první, pak jsou další 3 a pak jeden, takže v první 12 je většina těch tracků prostě od Separa a Rafaela a já to prostě nechápu. Já nevím. A v první 50 se prostě je většinou, je strašně často prostě Separ a já si říkám jako, že to tam jako nemají nikoho jiného, koho byste mohli poslouchat na tom Slovensku, jako není tam nikdo lepší prostě.
0: Jo, jako fakt, ty jsi to říkal tady mezi vstupy, že na Slovensku je Separ, teď se tam přidal Rafael a Luka Brasi a že tam nikdo jiný nemá prostě, u nás těch reperů jako taky jsou někteří, kteří tam jsou pořád, ale máš třeba, já nevím, 15-20 reperů, kteří mají velké čísla a občas se někdo vydá album, tak se to aspoň promíchá s tím, že prostě je tam nějaký track, co se tam drží třeba 5 let prostě, to mezi tím se promíchá. Na tom Slovensku je vždycky jenom ten, kdo vydal poslední album, tak tam bude celý rok, dokud nevydá zase album někdo jiný, což je šílené.
1: Jo, prostě to je extrém, tam byl Rytmus prostě 20 let a teď tam je Separ třeba 5 let, 6 a to je všechno, jakože jak kdyby tam prostě byl jenom jeden člověk, který prostě tam jako může rapovat a být mainstream.
0: Na Slovensku je třeba takový Saul, jo? Porsche Boy, prostě tam je tolik interpretů, kteří dělají zajímavou hudbu. Ven, ten měl celkem teďka track úspěšný, bohužel je na něm Luka Brasi, ale jako ten track až na toho Luka Brasi je výborný, takže jako dobře, jsem rád, že aspoň ten tam je, ale zase pořád tam je ten Luka Brasi, aby tam prostě aspoň někde byl, že?
1: Já nevím, co se musí stát. Je pravda, že tady v Česku je to z těch lidí, co mají vysoké čísla, a když vydají album, tak fakt je to vidět, je to rozmanité, je to Viktor Šín, je to Kelly, je to PTK, Izomandias, Nintendo a
0: i Bulhár, Hardriko,
1: Bulhár je těch men a těch reperů, kteří tam do toho zasahují, do toho žebříčku je strašně hodně. A tyjo, to Slovensko prostě nevím.
0: Co je třeba zajímavé, díval jsem se na

0: u nás jako v Česku je sice Elboy s Dorianem na 5. místě, ale jinak všechny ostatní tracky, aspoň chápu, proč tam jsou, víš.
1: Jo, no.
0: Eva Farná pořád dominuje, Effects Edenu ještě úplně neopadl. Samozřejmě Izův Exit u Palice taky tam je hodně často, což je taky ukázka toho, že to album bylo fakt silné, protože ano. Předchozí tam i s Painkillers se tam nedrželo tolik tracku, jako teďka z Exitu u Palice. Pořád tam je nějaký ten Robin Zoot, ale už tam je aspoň kdo z posledního alba, i když to album prostě nestálo za nic. Ale už tam není Živanči, což no je na 46. Ale už lidi aspoň přešli na jiný track od Robina Zuta, který jedou pořád dokola, což...
1: Teď jsem viděl.
0: Trvalo 3 roky, ale lepší pozdě než vůbec.
1: Viděl jsem záběry z koncertu Robina Zuta, tyjo, ten nakynul. Úplně extrémně. Jakože, co jsem říkal, tyjo, a tam komentáře Robin Food.
0: Tak možná to, pak by si měl zajít za Rohonem pro nějaké dietní rady, aby měli u vás.
1: Jako dost, no já si pamatuju, že jsem poslouchal nějaký podcast, kde říkal, že prostě cvičí a tak a jo, no, člověk někdy prostě tak zapomene a...
0: A my se vždycky díváme na tuto 50 po víkendu, takže tam je často hodně takových starších tracků, co jsou v takových těch letních playlistech. Mm-hmm. A teď je to možná potěší, na 29. místě aktuálně v České republice je Lucenzo Don Omar, Dan Zakuduro.
1: A míří nahoru. To ještě se bude zlepšovat. Já si to budu pouštět denně prostě. Co 100krát, abych to podpořil.
0: Jo, jinak co třeba kromě Slovenska, kde prostě se pár nikoho nepustí, tak i když to už je 2 měsíce, co ten film vyšel, nebo možná i déle, tak Michael Jackson, efekt jeho filmu, tak se pořád drží a lidi si asi vzpomněli na ty tracky, takže pořád jedou, takže tam Billie Jean, je tam Beat It a ukazuje to, že Michael Jackson, prostě ta jeho hudba je taková nesmrtelná, že to musí jako, vždycky lidi najdou cestu.
1: To jako je úplně v pořádku, když to tam je takové písničky, takže to mi vůbec nevadí, ale pokud je se pár na prvních 10 místech, ještě s takovým albumem, tak ztrácím prostě víru ve slovenský rap postupně. Prostě.
0: Jo, tak, když už jsme u té ztráty víry v lidstvo, tak někdo, kdo vydal nový track, který v top 50 v Česku naštěstí není, je Dollar Prince. S tím, že Dollar Prince chystá nové album.
1: Dollar Prince je další adept prostě na... To je neskutečné, jakože budeme to pouštět, ten track.
0: Budeme, já myslím, že aspoň jednu věc bychom si tady měli přetrpět, když jsme dneska měli celkem kvalitní nové releasy. Dollar Prince má vždycky na albu třeba 2-3 dobré tracky. Třeba minule tam měl takový ten o tom jeho mrtvém kamarádovi, že to říkal, že to bylo fakt super, ale potom začne promovat nové album a jako první vydá skladbu, jako je tahle, kterou si teď dáme. Jmenuje se Romeo a Julie. A my vás předem varujeme, jo? Je to velmi nekomfortní poslech, pokud máte někde děti, rodiče, prarodiče.
1: Zavřete do skladu.
0: Kohokoliv kromě vás, zacpěte jim uši nebo je někde zavřete, protože nechcete být viděni ani slyšení, že to posloucháte, jo? Ale poslechněte si to, já nechci to komentovat, radši si to pustíme. Dollar Prince chtěl trošku navázat na Režim nerušit, což byl velký hit. Bohužel si řekl, trošku to přitneme, uděláme to ještě více slizké, více nechutné, více sexistické. A já jsem to hodně váhal, jestli si to zahrajeme, a řekl jsem si, proč ne, když už já jsem si to vytrpěl, když já jsem to slyšel.
1: Já jsem to taky musel trpět.
0: Tak, tak to musíte absolvovat všichni.
1: Tak příjemný poslech, no teda. Ráda.

za duze, předu ze strany na stranu, stole zas nahoru, ej, je páni alkohol, Žana Julia Romeo, Žana Julia Romeo, Žana Julia Romeo.

0: No nic, jako když my jsme si poslechli toho Dollar Prince znovu, uvědomili jsme si, čemu jsme vás jako posluchače vystavili.
1: Mm, jako fakt jsem se styděl.
0: No, já taky. Tak jsme si řekli, asi to je dobré pro dnešek už
1: utrhnout. Jo, je čas to ukončit, protože kdybych si tohle měl poslechnout třeba 10x po sebe, tak ukončím sebe.
0: Takže omlouváme se vám a my některé tracky si dáváme znovu, třeba v dalším vysílání. U tohle to neuděláme, slibujeme.
1: Ano. Tak jo, nezbývá nám, než se rozloučit, za 14 dní se vidíme znova a těším se na to, co vyjde.
0: Ano. Já doufám,
1: slibované alba nějaké nejsou vlastně Sensei, že jsme si
0: ano, říkali. Sensei. Ale já jsem na to zvědavý, protože dlouho jsme od něj nic neslyšeli. No. Buď to bude stejné, anebo se může někam posunout.
1: Jsem zvědav na hosty.
0: No. Co nám kdo připraví? S ním bude ještě ochotný spolupracovat.
1: Se rychle ještě podívám na jeho Instagram, jestli tam náhodou není
0: trackers. Jak třeba co se týče hostu, já bych ho rád viděl se Sergejem Barakudou, protože když byl Sensei se Sergejem, tak to vždycky dopadlo docela dobře, takže si myslím, že by to zase mohlo znít fajn.
1: A pozor, je tady tracklist. No. Friar Flex King na featu.
0: OK.
1: Jo, Verchetti na featu, Verchetti na dalším featu, Blako a Ninci a to je všechno. Takže.
0: Tak dobře, tak veškeré naděje, které jsem možná měl, tak jsme teďka zabili.
1: Ej, to není možné. No nic, no. Tak
0: nic, no. Tak jo. To je jediné, o čem víme, že nás čeká, tak... Tak nevidím to moc nadějně, ale my najdeme pro vás i něco zajímavého, slibujeme, něco, co bude stát za to. A my vám pro dnešek už přejeme dobrou noc a mějte se rádi.
1: Mějte se hezky.
0: A nepouštějte si už znovu ten track od Dollar Prince, protože jako reálně, možná zatím, kdybych měl dělat nějakého jakože kandidáta na nejhorší track letošního roku, tak žádný, u žádného jsem netrpěl tak moc, u některých jsem si řekl, že nejsou dobré, ale tím to haslo, ale tady tohle bylo, že je fyzicky bolí.
1: Je to, mě to taky bolí, ano, je to pravda.
0: Ano, jako radši bych si poslal, jako na ferovku, pustím si radši Není stres Luka Brasi, než tohle.
1: Jo, to souhlasím, a to už je co říct, to už je těžký kalibr, co nevytahujeme.
0: Tak jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Jsme Radar.

chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš, Gucci.

obličej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej jsi člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

vypít. Nemějte strach, zahoďte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně. Fresh Radio.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

0: táto.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
0: Fire!
2: Flash!

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Rytmus.

Bulharská měna je levá, chlapkům tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou sortičku, na sortu.

jsou levý. Přetřený táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: minutu. Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Detektor 3. Vítej.
4: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidějí mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt.

0: hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desk. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clowns.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: krátký, životy short, proto ho trávím s tebou a se svýma boys. Žádný hadi kolem, žádný nový bros, stačí mi ta čuza, čuzi v kapse sos.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.